Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Kapela Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

rozhlas Ostrava. Rádio vaše

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na Folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

prázdna běla a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou prázdna běla, občas bývá

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

0: Kapela HB Stop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela HB Stop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
2: hezké
1: Ivo.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
2: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
1: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
2: To jsem nevyvěšovala.
1: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla odsádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastil. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Codetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou, jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně

0: a všechny ty krémy a všechny svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už myslím, že velmi nenávratně.
1: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
0: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
1: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla
0: ne,
1: tu patinu. Naopak září tak jako.
0: To se opravdu nehodí ke každému obrázku. Ano, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
1: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
0: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
1: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
0: To asi ne, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
1: to první.
0: Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce a teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička, jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství, tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky a tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
1: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
0: Ano.
1: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
0: ano,
1: je určitě
0: ona
1: obličej.
0: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy se rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Čere v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře, děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku se jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní, Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser, běž. Děkuji, pane doktore, děkuji.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to
13: je... Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne,
13: ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce?
14: No právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
14: No, ale já bych chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, to je rozkvete. Krasavic. No tak vidíte.
14: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
14: No, tak potom taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna. Jo,
13: no. Vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
14: No, no, ale viděl jste jí.
13: No, na moji tetu zrovna, to bych si ne... To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepletme. No tak.
14: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost. Víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale... Ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
14: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No, no, a další radu?
13: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna ze všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
14: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
14: No, strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou. Je prýmá smutka.
14: No,
13: co tě rozloží, to tě dá dohromady. To znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
14: Ale to se říže. Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, že to švato se srozej, to znáš, to tak.
14: Ne, já bych radši, ale, co? Já bych radši se...
13: Ale no, to stojí za pendrek, běž.
14: Ale tam už taky, to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Sestřičko, prosím.
13: Ale ne, neboli sestřičky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Bože, se na zdraví. Tak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
4: Ty váš?
13: Radši bílej, že? Já už se ty barvy pletl.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo?
4: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Oldřichu, vám se u nás nelíbí, co?
12: Pane doktore,
4: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí,
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty vysoké saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam, zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem, může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď, proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
12: Když jeme...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko,
1: 900.
2: Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Tává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: život. Řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
1: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec, dá se to?
5: Už půjdu, teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte, koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a... Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být. Já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je do u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle. Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: A tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou. Já měl blány mezi prstama. No, teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Třinec zakázal podomní prodej energií. Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. V informačním centru v Jeseníku začala nová interaktivní výstava s názvem Objev Jesenicko. Dnes bude v regionu oblačno, ráno polojasno, teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Prodejci energií už nesmí v Třinci nabízet své služby mimo vyhrazené provozovny. Nová vyhláška platí v Třinci ode dneška. Město zatím omezovalo podomní prodej tržním řádem pouze podle živnostenského zákona. Oblast energetiky ale upravuje energetický zákon. Jak pokračuje mluvčí magistrátu Stanislav Česlar, město zavedením vyhlášky reagovalo na stížnosti ze strany občanů.
2: V tento okamžik, čili od dnešního dne, mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku Městské policie Třinec a Městská policie Třinec má v rukou nástroj, který může uplatnit.
0: Vyšetřování červnové tragické srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi z Moravskoslezského kraje, může trvat až rok. Potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů Sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice.
3: Já jsem opravdu rád za to, že chorvatská strana navrhla, jestli bychom ten program té cesty naší nerozšířili právě o zastávku ve Splitu a připomínku tady té tragédie, která se odehrála.
4: Řekl ministr Petr Macinka a poděkoval svému chorvatskému protějšku. Goran Grlić Radman potvrdil, že pokračují přípravy na vytažení trosek plachetnice z mořského dna. Plavidlo zatím zůstává na dně kvůli složitosti jeho vytažení a také proto, aby se zajistilo, že se při této akci uchovají důkazy. Podle chorvatské agentury pro vyšetřování nehod může zjišťování příčin neštěstí trvat až rok. Na základě jeho výsledků pak agentura navrhne opatření, která by podobným tragédiím v budoucnu předcházela. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Potvrdili to analýzy na sledovaných místech. Snížená průhlednost vody je nadále ve vodních nádržích Kacabaja a Čerťák na Novojičínsku a taky v rybnicích Tvrtkov a Edrovice na Bruntálsku, uvedl to mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika tohoto regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout čiré modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji ráno místy polojasno, během dne oblačno a na horách čekáme přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je zatím na všech silnicích v Moravskoslezském kraji klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po páté na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Začíná další pravidelná 4hodinovka, o kterou se dnes budou starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Všem, kteří zůstávají s námi, přejeme příjemné a pohodové páteční ráno. Hudebně startujeme s Michalem Prokopem.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: růstu.
1: Zpíval Pavel Bobek, 5 hodin 11 minut. Start nové fotbalové sezony je za rohem. Opava stále nezná verdikt v korupční a sázkařské kauze. Jaké tresty klubu hrozí, v jaké fázi je vyšetřování? Budeme o tom mluvit podrobněji v reportáži. Krátce před 17:30. Teď si připomeneme historii, která se týká toho dnešního data 24. července.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách, ležící před kolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, balet.

0: Český rozhlas Ostrava teď hrál italsky, a to díky dvojici, vlastně skupině Ricky a Pavery. 5 hodin 17 minut, mrkneme na počasí.
1: Počasí.
0: V regionu Severní Moravy a Slezska máme ráno celkem oblačné a chladné. Co se týče východu regionu, tak Horní Lomná na Jablunkovsku teď udává teplotu 11 stupňů Celsia. Chladněji je ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam teď naměříte 9 stupňů Celsia. No a prognóza na pátek, ta říká, že ráno bude ještě místy polojasno, během dne ale bude oblačno, na horách bychom měli čekat přehánky teploty do 22 stupňů v nížinách, ve vyšších polohách na horách okolo 15.

0: soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté druholigové Opavy nadále čekají na rozhodnutí v korupční a sázkařské aféře. Do nové sezóny přitom vstoupí už v pondělí zápasem proti Karviné, která byla kvůli úplatkářství přeřazena z první do druhé ligy. Opava je také mezi podezřelými kluby, ale vyšetřování dosud neskončilo. Slezané tak neví, jaká budoucnost je vlastně čeká.
1: Co se týče tady těchto řízení, tak já můžu říct, že je plně respektujem. Nicméně vzhledem k tomu, že to řízení stále probíhá, tak my to nebudeme nějak jakoby dál komentovat a ani předjímat jeho závěry.
2: Říká výkonný ředitel fotbalové Opavy Filip Labuda. Klub je vyšetřovaný etickou komisí fotbalové asociace pro podezření z ovlivnění dvou zápasů v roce 2023. Šlo o utkání Opavy s Varnsdorfem a Zbrojovkou Brno. Podezřelý je i spolumajitel klubu a předseda představenstva Martin Latka, kterému hrozí pokuta a zákaz činnosti. Klub může dostat například trest v podobě bodového odečtu, pokuty nebo vyloučení ze soutěže.
1: Prostřednictvím našich právních zástupců jsme etické komisi vlastně po zahájení řízení zasílali nějaký náš postoj a náhled na celou tu věc. Následně jsme jí adresovali i nějaké další výzvy s žádostí o jejich reakci, ale do dnešního dne jsme od nich žádnou odpověď ani reakci nezaznamenali.
2: Komunikace mezi fotbalovou asociací a Slezany je tak podle Filipa Labudy zamrzlá. Jestli a jakým způsobem bude Opava potrestaná, nikdo v klubu nechtěl odhadovat. Vinu slezský celek odmítl hned na začátku kauzy. Dalším členem Opavy, který byl zapletený do sázkařské a korupční aféry, je Filip Štěpánek. 27-letého fotbalistu už asociace potrestala za to, že neoznámil pokus o ovlivnění barážového dvojutkání mezi Karvinou a Vyškovem, které se hrálo předloni. Tehdy působil jako vyškovský kapitán. Musí zaplatit pokutu 50 000 korun, odpracovat 70 hodin prospěšných prací a má taky měsíční zákaz hraní. Ten už si ale odpykal, když na jaře dostal předběžný zákaz činnosti.
1: Hlavně si myslím, že to pozitivní zpráva pro Filipa. Pro nás něco méně v rámci toho, že zraněný nějakou dobu určitě ještě k dispozici nebude, ale věřím, že jako v následujících týdnech bude také k dispozici.
2: A jaké má Opava i přes turbulentní období sportovní ambice, odpovídá nový trenér Svatopluk Habanec.
3: Já si myslím, že to jasně daný, tady si asi nemá cenu říkat nějaký vyšší ambice, aby jsme tady vyhlasovali první až třetí místo. To si myslím, že takhle ten klub ještě nastavený není, ale je důležité, aby jsme my udělali maximum pro to, aby v té horní tabulce jsme pohybovali.
1: Chceme hrát v horní polovině tabulky. Primárně to chceme postavit na tom, abychom doma neprohrávali, předváděli tady zajímavý fotbal, aby chodili fanoušci a uvidíme, na co to pak bude stačit v té konkurenci, která bude.
2: Navazuje na Svatopluka Habance výkonný ředitel Filip Labuda. Z Opavy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změnu ministerstvo zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru iRozhlas.cz za ní stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě Heřmanicích si 67-letý Vojtěch Zaremba odpiká 15 let ve vězení. Trest uložený ostravským krajským soudem mu včera potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž na Vánoce v roce 2024 ze žárlivosti zapálil v Ostravě dřevěnou zahradní chatku, ve které v té době spali dva lidé. Oba se včas probudili a chatku opustili. Muž se pak k činu přiznal. Ostrava letos chystá rozšíření kanalizací v městských částech Nová Bělá a Krásné pole. Projekty v celkové hodnotě 117 milionů korun chce zahájit v srpnu a v říjnu. V Nové Bělé se bude nová kanalizace týkat ulic na Šancích, Žilivského, Petrovských, Foxova a Vidrova. Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném technickém stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první už obec stihla opravit. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude radnice aktuálně renovovat byt. Práce mají trvat zhruba 2 roky. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli hlavního favorita vstoupí do soutěže Pražská Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasné až oblačné s teplotami do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Slezská v obci Dobroslavice na Opavsku došlo k požáru autobusu a provoz je tam teď omezený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: O báječné ženské zpíval Michal Tučný. V 5 hodin a 40 minut vám dám jeden programový tip, který se týká dnešního dopoledního vysílání po 9. hodině, a to je čas pro magazín Křížem krajem. Nejkrásnější pohled na majestátný prales Mionší je z turistické chaty Kamenitý. Už to je důvod k její návštěvě. A ten další je na snadě. Chata mezi vrcholy Babí vrch a Kozubová v katastrální oblasti Dolní Lomné je totiž další z našich míst letní soutěže Křížem krajem, a jak zjistila redaktorka Romana Kubicová, je to také oblíbené místo nejednoho turisty či turistky. My vás právě tam vezmeme v dnešním toulavém magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po 9. Tak buďte s námi. V tuto chvíli skupina Los Del Rio a hned poté telefonát s meteorology. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Přejeme pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je to páteční ráno v našem regionu.
2: Tak je opět hodně oblačnosti, oblačno až skoro zataženo, ale zatím bez přeháněk. Teploty jsou většinou od 9 do 12 stupňů, na horách kolem 8 a vítr slabý severozápadně do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme ten aktuální stav a teď už předpověď na celý den.
2: Po většinu dne bude zvětšená oblačnost, tedy oblačno až skoro zataženo. Během dne, zejména odpoledne, se mohou opět lokálně vyskytnout přehánky, a to zejména na horách, ale budou slabší než včera a bude jich i méně a bouřky se dneska nevyskytnou. K večeru pak bude docházet k ubývání oblačnosti a přeháněk. Teploty dnes nejvyšší opět kolem 20 stupňů, na horách kolem 14 a vítr postupně mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál. Co přinese noc na sobotu a jaký bude zítřek?
2: V noci se bude vyjasňovat, teploty tím pádem budou klesat níže na 10 až 7 stupňů. V horských údolích, jak na Brundálsku, tak v Beskydech může být až 5 stupňů, takže sobota bude poměrně chladné ráno. Vítr slabý, proměnlivý, k ránu jihozápadní. V sobotu již očekáváme slunečno, bez přeháněk, teploty vystoupí na 23 až 26, na horách kolem 19 a vítr ráno slabý, během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí u telefonu, byl Tomáš Ostrožlík, děkujeme, přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

vaši písničku 100.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Rodina 53 minut, poslouchali jsme zpěvačku Anuka ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je pátek a proto vás odpoledne po 13. hodině čeká náš pravidelný pořad, jmenuje se Veselé a zdravě. Je to takový magazín o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozhnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Já teď oba pozdravím a zeptám se jich, na jaké téma ten dnešní pořad bude.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Veselé a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Fotbalová Opava stále čeká na rozhodnutí v korupční a sázkařské kauze. Řidiči začnou po provizorním novém mostě v centru Jablunkova jezdit v srpnu. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zakončí návštěvu Číny. Bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy. Hezký poslech přeje Lenka Blažejová. Fotbalisté druholigové Opavy stále neznají rozhodnutí v korupční a sázkařské aféře. Do nové sezony přitom vstoupí už v pondělí zápasem proti Karviné, která byla kvůli úplatkářství vyloučená z nejvyšší soutěže. Opava je dále podezřelá z ovlivňování zápasů. Vyšetřování stále neskončilo. Opavský výkonný ředitel Filip Labuda uvedl, že mezi klubem a fotbalovou asociací v současnosti neprobíhá žádná komunikace.
2: Prostřednictvím našich právních zástupců jsme etické komisi vlastně po zahájení zasílali nějaký náš postoj a náhled na celou tu věc. Následně jsme jim adresovali i nějaké další výzvy s žádostí o jejich reakci, ale do dnešního dne jsme od nich žádnou odpověď ani reakci nezaznamenali. Momentálně mohu potvrdit, že jsme nebyli ze strany FAČU ničím osloveni. Od začátku toho, kdy vyšlo na povrch, že to řízení je zahájeno.
0: Auta budou po provizorním mostě v centru Jablunkova jezdit od 10. srpna. Stavební firma v současné době připravuje náhradní přemostění kvůli demolici mostu v Nádražní ulici. Podle krajské správy silnic je původní most ve velmi špatném stavu.
3: Náhradní přemostění má nosnost 100 tun a vzniká v těsné blízkosti původního mostu. Dočasná konstrukce zajistí obousměrný provoz aut, sníží se ale povolená rychlost. Lidé se dostanou na druhou stranu řeky po samostatně stojící provizorní lávce. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
4: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
0: Jedním z cílů cesty bylo také posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šangají by podle Okamury mohlo začít létat za rok. O víkendu se v Česku vyjasní a bude teplo až 29 stupňů Celsia, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku.
1: Počasí.
0: Počasí aktuálně na další hodiny. Dnes bude v Moravskoslezském kraji ráno místy polojasno, během dne pak oblačno, na horách přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Slezská v obci Dobroslavice na Opavsku došlo k požáru autobusu. Provoz je tam částečně omezený, ale s opatrností se dá projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lenka Blažová, Petr Soukup, máme na starosti dnešní 24. červencové. Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava. A bývá dobrým zvykem, že vždy po šesté gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes jsou to Kristýny, což je křestní jméno, které se k nám dostalo z řečtiny a ten výklad je naprosto jasný. Křesťan anebo křesťanka. Tak všem Kristýnám přejeme k jejich svátku jen a jen to nejlepší. Ilona Čáková bude zpívat jen pro ně.

0: Horkovzdušná pistole a obří dávka trpělivosti, to jsou klíčové předpoklady pro přípravu komunálních voleb v Karviné. Bez nich by totiž nějaká firma jen stěží vyčistila od zbytku pečetí desítky volebních uren. Téma pro reportáž nabídneme ji už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Cvik cvičíme s pedlahvemi. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží pedlahve. S výdechem jdeme do předklonu, pánev a těžiště vzad. S výdechem předpažíme ruce před sebe a vrátíme zase zpět. S nádechem se vrátíme zpět do stoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Přátelé, ve zkratce řečeno, dneska to na opalování nebude. Nejprve ale aktuální situace. Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku místy polojasné, místy oblačné. Co se teplot týče, Karviná v tuto chvíli udává 12,5 stupně Celsia. Chladněji je na Bruntálsku. Na Slezské hartě teď naměříte necelých 10 stupňů Celsia. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že bychom se měli připravit na den oblačný. Na horách místy s přeháňkami, teploty do 22 stupňů. Na horách naměříte okolo 15.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a Honza Kalousek, přesný čas 6 hodin 20 minut. Příprava na komunální volby obnáší také důkladné čištění volebních uren. V Karviné už magistrát odvezl do dílen najaté firmy desítky schránek, ze kterých pracovníci trpělivě odstraňují staré bezpečnostní pásky po pečetích. Klíčovým nástrojem je přitom horkovzdušná pistole.
1: To se musí sundat a ty zbytky lepidla, co jsou, tak se potom používá technický benzín a čistí se to s tím.
2: Hromada volebních uren je tady v garáži a s horkovzdušnou pistolí tady předvádí čistící umění Vratislav Koláčný. Tak a teď škrabka. Já jsem takhle dělala stará okna, úplně jak to vidím, tak se mi to vrací.
1: Přesně tak. No a potom když už to tak tím benzínem.
2: Takhle, klasická houbička na mytí.
1: A spousta nepříjemného zápachu benzínu.
2: Ty jo, a je to pryč. Máte to spočítáno, jak dlouho to trvá?
1: Ne, to nemám teda. To záleží urna od urny, která je někde víc polepená, někde je míň.
2: Veronika Mikodíková je šéfkou uklidové firmy. Když se na to podíváte, na tu hromadu uren, tohle zautomatizovat nejde. To je ruční práce, víte?
3: Opravdu nelze. Vzhledem k tomu, že ty urny jsou používané opakovaně, tak nám záleží na to, aby se vlastně ten povrchový materiál nepoškodil.
2: Podle mluvčí radnice Moniky Dankové je příprava na volby velkou logistickou operací pro všechny úředníky. Po prázdninách čeká magistrát školení volebních komisařů.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
2: U těchto voleb má úklidová firma na čištění rekordní 3 týdny, jinak to bývá podstatně kratší lhůta. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Do studia za správařský mikrofon dorazila Lenka Blažejová.
2: Krátké zprávy v půl sedmé.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ode dneška začínají platit nová americká cla ve výši 10 a 12,5%. Nahrazují 10% dočasné clo, které přestalo platit v noci na dnešek. Tarify se týkají celkem 6 zemí, včetně Evropské unie. Karviná chystá přestavbu budovy základní umělecké školy Bedřicha Smetany v části Mizerov. Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Naváže na už dokončenou studii a podrobně rozpracuje budoucí podobu areálu, včetně nového koncertního sálu pro 150 lidí. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem a druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. V širším území Jeseníku od Králického Sněžníku po Krnov odborníci odhadují existenci až 8 vlčích teritorií, kde může být dohromady až 40 vlků. Okolí evangelického kostela a městského divadla v Krnově má méně laviček. Město je odstranilo na popud místních. Stěžovali si na lidi bez domova, kteří se v okolí těchto památek scházeli. Kostel svaté Anny a svatého Jakuba ve Staré Vodě na hranici vojenského újezdu Libavá bude hostit Anenskou pouť, která má více než 500letou tradici. Ode dneška do neděle nabídne nejen bohoslužby, ale i koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Počasí v regionu severní Moravy a Slezska dnes bude polojasné až oblačné, přehánky budou hlavně na horách. Teploty od 18 do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ulice Komenského v Opavě je uzavřená, pokračuje tam výměna trakčního vedení. Omezení v této části Opavy skončí v pondělí 27. července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo dnes dorazí, je do pozadu host Českého rozhlasu Ostrava. A o čem se bude mluvit? Téma, které prozradím ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za pár minut. Teď bude zpívat Věra Martinová.

0: Zpátečním vydání pořadu Host se podíváme do ostravského domova Čujkovova. Ten oslavil 55 let svého fungování. Zajímavou a neobvyklou historii i současnost zařízení, jehož součástí je třeba solná komora, parádní pokoje nebo relaxační místnost s prvky smyslové stimulace, nám v rámci dnešního pořadu přiblíží ředitelka tohoto domova Gabriela Rumíšková. Povídat si s ní bude 10 minut po 11. hodině Iva Piskalová.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Přejeme pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je to páteční ráno v našem regionu.
2: Tak je opět hodně oblačnosti, oblačno až skoro zataženo, ale zatím bez přeháněk. Teploty jsou většinou od 9 do 12 stupňů, na horách kolem 8 a vítr slabý severozápadně do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme ten aktuální stav a teď už předpověď na celý den.
2: Po většinu dne bude zvětšená oblačnost, tedy oblačno až skoro zataženo. Během dne, zejména odpoledne, se mohou opět lokálně vyskytnout přehánky, a to zejména na horách, ale budou slabší než včera a bude jich i méně a bouřky se dneska nevyskytnou. K večeru pak bude docházet k ubývání oblačnosti a přeháněk. Teploty dnes nejvyšší opět kolem 20 stupňů, na horách kolem 14 a vítr postupně mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál. Co přinese noc na sobotu a jaký bude zítřek?
2: V noci se bude vyjasňovat, teploty tím pádem budou klesat níže na 10 až 7 stupňů. V horských údolích, jak na Brundalsku, tak v Beskydech může být až 5 stupňů, takže sobota bude poměrně chladné ráno. Vítr slabý, proměnlivý, k ránu jihozápadní. V sobotu již očekáváme slunečno, bez přeháněk, teploty vystoupí na 23 až 26, na horách kolem 19 a vítr ráno slabý, během dne mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí. U telefonu byl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme, přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 6 hodin 52 minut Český rozhlas Ostrava. Těm, kteří budou dnes mít nějaký volný čas, nabídne nějakou inspiraci. Do Mostu u Jablunkova vás můžeme pozvat na komentovanou prohlídku Velké šance. Vydáte se po stopách historie, objevíte tajemství pevnosti jablunkovských šancí a s průvodcem si prohlédnete i dochované pozůstatky přímo v terénu. Program začíná v návštěvnickém centru opevnění šance už o 9:30 dopoledne. Na terase obecního domu v Opavě se dnes od 7 večer bude konat koncert Petry Bílkové a Michala Hnátka. Akci pořádá Opavská kulturní organizace, potěší vás večer autorských písní, které píše sám život. Duo zpívá s klavírem, kytarou, bubny i harmonikou. V případě špatného počasí se akce přesune do klubu Art. A u Žermanické přehrady začne dvoudenní festival elektronické hudby. Koul Festival 2026 se koná přímo na písečné pláži pod širým nebem. Těšit se můžete na 3 pódia a desítky DJs.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. Stavební úřad ve Zlíně vydal rozhodnutí o demolici požárem poničené budovy. Velké Hoštice chtějí obnovit původní zámecké interiéry. Bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno, u poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Žádost o státní podporu při renovaci domu nebo bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
2: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Radiožurnál.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil okamžité odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části zničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 2 týdny. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Obec Velké Hoštice na Opavsku chce obnovit historické vnitřní prostory tamního zámku. Vyzvala obyvatele, aby pomohli s hledáním dobového vybavení anebo půjčili například obrazy nebo fotografie po předcích. Z původních zámeckých interiérů se nedochovalo téměř nic.
4: Po válce zůstal v zámku jenom starý kulečník, zrcadlo a příborník. Je ale možné, že některé kusy původního nábytku pořád existují, a proto se chce vedení obce pokusit tyto předměty získat, anebo jiné, které odpovídají historické době. Cílem je obnovit původní vzhled zámeckých místností. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Cena severomořské ropy Brent se poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvyšuje 5. den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Íránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Týká se to obnovené blokády klíčového hormuzského průlivu. Tento týden začaly narušovat mezinárodní lodní dopravu taky jemenští husijové v Rudém moři. Povstalecká skupina tam vyhlásila námořní blokádu Saudské Arábie. Trasy v Rudém moři jsou přitom náhradní možností právě za blokádu hormuzského průlivu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Po silnici 1/57 v obci Vrchy na Novojičínsku se stále dá projet jen kyvadlově. Jsou tam přenosné semafory a mohou se tam tvořit kolony. Omezení skončí příští pátek 31. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodiny ukazují 4 minuty po 7. Vstupujeme do druhé poloviny dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 24. července. U mikrofonu Lenka Blažová a Petr Souku přejeme vše dobré a pro nejbližší půl hodinu můžeme slíbit nahrávky od Michala Davida, Olympiku nebo třeba francouzské zpěvačky Vanessy Paradis. Kromě toho zamíříme do Havířova, kde vzniklo nové centrum sociální rehabilitace, ale ještě předtím tady bude Artur Kubica se svým pravidelným ranním okénkem. Pár minut.

0: Petr Janda s Olympikem, 7 hodin 12 minut. Na místě bývalé restaurace vznikla komunitní kuchyně. V Havířově otevřelo nové centrum sociální rehabilitace. Podporu nabídne především znevýhodněným lidem z městské části Šumpark. Jak vaření může spojovat, tak to vám řekne reportáž, kterou uslyšíte krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Dosluhuje vám starý mobilní telefon a operátor vám za výhodných podmínek nabízí nový? V jedné publikaci jsem četl, že nejlepší doba pro nákup mobilního telefonu touto cestou je konec měsíce. Většina prodejních týmů má zvláštní slevový rozpočet, po případě stanovenou peněžní částku, o kterou mohou slevit, aby uzavřeli se zákazníkem obchod. Na konci měsíce, kdy potřebují splnit prodejní penzum, sáhnou do slevového rozpočtu ještě hlouběji. Takže koncem měsíce smlouvejte o cenu telefonu ještě tvrději a nenechte se přesvědčit, že vám nemohou dát lepší cenu. No a když se domluvíte, tak než podepíšete novou smlouvu, tak si dejte čas na rozmyšlenou, třeba do posledního dne v měsíci. Dealer bude nervózní. Pokud vám však dobrou cenu sami dají, můžete za to navrhnout podepsání smlouvy třeba na více let, třeba na 2 roky. Plyne z toho poučení, že každý máme co nabídnout. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Na koupání a opalování to dneska hold moc nebude, ale zase na druhou stranu mrznout nebudeme. Jak to tedy aktuálně podáno na severní Moravě ve Slezsku vypadá? Většinou je všude oblačno. V Opavě je teď 12 stupňů Celsia, v Novém Jičíně naměříte o 1 stupeň nižší teplotu. Meteoprognoza na pátek hovoří o tom, že den bude většinou oblačný. Na horách nebo v horských oblastech počítejme také s přeháňkami. Teploty 18 až 22 stupňů. V nížinách na horách naměříte okolo 15.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: programu Českého rozhlasu Ostrava míříme krátce před 7:30 na Karvinsko. V Havířově Šumperku vzniklo ze staré restaurace nové centrum pro sociální rehabilitaci. Pracovníci tam budou pomáhat lidem se znevýhodněním, aby se co nejvíce osamostatnili a zapojili do běžného života. Vznikla tam dokonce i komunitní kuchyň.
1: Teď zrovna dělám latte macchiato, kávičku. Včera jsem tu bohužel nebyl, ale byl jsem tu dneska. Připravovali jsme různé dezerty, nějaký panakoty, rauty.
2: Emil z Šumbarku se taky zapojil do prvního vaření tady v komunitní kuchyni. Jídlo na slavnostní otevření centra připravovali lidé už den předem.
1: Mě zaujala jakoby ten koncept toho, že ti lidi jako různí prostě začali tady jako dělat, jo, nějakým způsobem se všichni zapojili, sedli si, jo, ta různorodost a to, že ti lidi jsou schopni jako fungovat.
2: Komunitní kuchyně má na starosti Martina Číšková.
3: Naši klienti, kteří jsou finančně na tom bohužel hůře mnohdy, tak když dostanou nějaké potraviny, tak ne vždycky umí zužitkovat. Proto je tady hlavně ta cvičná kuchyně. Typický příklad jsou avokádo, mango.
2: Jde o potraviny, které se do centra dostanou z obchodů díky potravinové bance. Komunitní kuchyň je hned vedle hlavního velkého sálu a navazuje na ní malý bar i s kávovarem. Budova byla postavená v roce 1970. Postupně tady fungovaly různé restaurační provozy. Dnes jsou tady kanceláře a zázemí pro pracovníky a pak dva ambulantní pokoje, kde se pracovníci budou věnovat klientům. Říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumperku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, byli vyloučeni třeba z klasického standardního trhu s bydlením a právě proto, aby se tady tohle stigma odstranilo, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne jakoby tu lokalitu, ale samozřejmě, aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
2: Spolek aktuálně pomáhá v této lokalitě skoro 600 lidem, včetně dětí, kteří bydlí ve více než 200 sociálních bytů. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Záchranné stanice přijaly v první polovině letošního roku o 21% více zvířat než loni. Celkově se jednalo o 3960 zvířat navíc. Národní síť záchranných stanic podle svého provozovatele Českého svazu ochránců přírody pracuje na hranici únosnosti. Veřejnost může záchranným stanicím pomoci finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí podle dat státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Karviná na podzim vysadí v lesoparku Dubina téměř 80 nových stromů. Pokračovat bude také úprava vodního toku, vzniknou nové mokřady, obnoví se lávky a přibude nová lávka pro pěší. Už příští měsíc město zahájí demolici starého mostu a výstavbu nového. Píšti na Hlučínsku se podařilo opravit kapli. Osmihraná stavba z 18. století stojí uprostřed křižovatky v sousedství tamního kostela. Kaple teď má novou střechu i nátěr. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Počasí bude polojasné až oblačné, místy přehánky, hlavně na horách. Teploty v Moravskoslezském kraji dnes od 18 do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Právě ode dneška je uzavřená ulice Kpile v Polance nad Odrou. Začaly tam práce na inženýrských sítích, které potrvají do příští středy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Starter nové fotbalové sezony je za rohem a Opava stále nezná verdikt v korupční a sázkařské kauze. Jaké tresty klubu hrozí a v jaké fázi je vyšetřování? Tak to uslyšíte od Českého rozhlasu Ostrava už za 8 minut. Přejeme pěkné ráno.
5: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám

0: Fotbalisté druholigové Opavy nadále čekají na rozhodnutí v korupční a sázkařské aféře. Do nové sezony přitom vstoupí už v pondělí zápasem proti Karviné, která byla kvůli úplatkářství přeřazena z první do druhé ligy. Opava je také mezi podezřelými kluby, ale vyšetřování dosud neskončilo. Slezané tak neví, jaká budoucnost je vlastně čeká.
1: Co se týče tady těchto řízení, tak já můžu říct, že je plně respektujeme. Nicméně vzhledem k tomu, že to řízení stále probíhá, tak my to nebudeme nějak jakoby dál komentovat a ani předjímat jeho závěry.
2: Říká výkonný ředitel fotbalové Opavy Filip Labuda. Klub je vyšetřovaný etickou komisí fotbalové asociace pro podezření z ovlivnění dvou zápasů v roce 2023. Šlo o utkání Opavy s Varnsdorfem a Zbrojovkou Brno. Podezřelý je i spolumajitel klubu a předseda představenstva Martin Latka, kterému hrozí pokuta a zákaz činnosti. Klub může dostat například trest v podobě bodového odečtu, pokuty nebo vyloučení ze soutěže.
1: Prostřednictvím našich právních zástupců jsme etické komisi vlastně po zahájení řízení zasílali nějaký náš postoj a náhled na celou tu věc. Následně jsme jí adresovali i nějaké další výzvy s žádostí o jejich reakci, ale do dnešního dne jsme od nich žádnou odpověď ani reakci nezaznamenali.
2: Komunikace mezi fotbalovou asociací a Slezany je tak podle Filipa Labudy zamrzlá. Jestli a jakým způsobem bude Opava potrestaná, nikdo v klubu nechtěl odhadovat. Vinu Slezský celek odmítl hned na začátku kauzy. Dalším členem Opavy, který byl zapletený do sázkařské a korupční aféry, je Filip Štěpánek. 27-letého fotbalistu už asociace potrestala za to, že neoznámil pokus o ovlivnění barážového dvojutkání mezi Karvinou a Vyškovem, které se hrálo předloni. Tehdy působil jako vyškovský kapitán. Musí zaplatit pokutu 50 000 korun, odpracovat 70 hodin prospěšných prací a má taky měsíční zákaz hraní. Ten už si ale odpikal, když na jaře dostal předběžný zákaz činnosti.
1: Hlavně si myslím, že to pozitivní zpráva pro Filipa. Pro nás to něco mění v rámci toho, že zraněný nějakou dobu určitě ještě k dispozici nebude, ale věřím, že jako v následujících týdnech bude také k dispozici.
2: A jaké má Opava i přes turbulentní období sportovní ambice, odpovídá nový trenér Svatopluk Habanec.
3: Já si myslím, že je to jasně daný, tady si asi nemá cenu říkat nějaký vyšší ambice, aby jsme tady vyhlasovali první až třetí místo. To si myslím, že takhle ten klub ještě nastavený není, ale je důležité, aby jsme my udělali maximum pro to, aby v té horní tabulce jsme pohybovali.
1: Chceme hrát v horní polovině tabulky. Primárně to chceme postavit na tom, abychom doma neprohrávali, předváděli tady zajímavý fotbal, aby chodili fanoušci a uvidíme, na co to pak bude stačit v té konkurenci, která bude.
2: Navazuje na Svatopluka Habance výkonný ředitel Filip Labuda. Z Opavy Lukáš Kalet.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Počasí je probereme s Marií Glofákovou, která je na naší telefonní lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně už se rozpouští ta oblačnost, která zakrývala většinu kraje po velkou část rána, takže už lokálně začíná vysvítat sluníčko, hlavně na Bruntálsku a na části Opavska a Ostravska. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 24. červencový den, jak bude?
2: Teď zpočátku v průběhu dopoledne bude chviličku slunečno, ale jinak se opět vyskytne spíš velká oblačnost. Lokálně se mohou vyskytnout přeháňky, a to hlavně na horách. Večer potom očekáváme ustávání přeháněk tam, kde budou, a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia. Vítr bude ráno dopoledne slabý. V průběhu dne potom mírný severozápadní až severní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: Noc bude většinou s malou oblačností, nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, severní nebo proměnlivý, kránu jižní až jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme slunečno, nejvyšší teploty mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr bude ráno slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepuštěný na hladinu moře je 1017 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji kolem 90%.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od kapely Mandráže nabídneme pár tipů pro ty, kteří budou disponovat nějakým volným časem. Od 7 večer si dnes v Piaristických zahradách v Příboře můžete užít stand-up vystoupení Jiřího Charváta. Pobaví vás celovečerní speciál jednoho z nejvýraznějších komiků tohoto žánru. Městská knihovna Studénka Sídliště zve na výstavu Tváře v tichu. Ta prezentuje soubor stylizovaných ženských portrétů Romana Ratuského. Vidět výstavu můžete až do 25. září. A zámek Kravaře zve na speciální zábavné prohlídky pro děti. Začínají už v 9 dopoledne. Čekají vás kostýmy, hledání zlatých kačen, zábavné pokusy a také fotokoutek. Zabaví vás i zámecká detektivka nazvaná Tajemný kufr.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Bolaticích se bourá nevyužitý zemědělský areál. V Česku přibylo nakažených salmonelozou. Ochránci přírody v Beskydech letos zachránili před koli aut tisíce obojživelníků. Dnes bude v regionu oblačno s teplotami do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava, vítá vás Lenka Blažejová. V Bolaticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Nevyužité a zanedbané místo by mělo v budoucnu sloužit k bydlení, klidné průmyslové výrobě a taky jako zázemí hasičů. Potvrdil to bolatický starosta Herbert Pavera z TOP 09. Sídlit tam bude obecní centrum krizového řízení.
3: To je taková moderní hasičská zbrojnice, takže věřím, že i to se nám podaří, protože už máme podanou i žádost o stavební povolení, máme projekt dokumentaci, takže věřím, že to využití toho území bude brzy už jasné a že se tam začne zase i nově stavět.
1: Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste. Salmonelozou jen v letošním prvním pololetí onemocnilo téměř 2500 lidí, meziročně o 30% více. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelozy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma, pokračuje praktická lékařka Soňa Klímová.
4: Ten první den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
1: Ochránci přírody v Beskydech letos zachránili před koli aut tisíce obojživelníků. Celkem kolem cest v horách natáhli přes 10 kilometrů bariér. Živočichy při jarní cestě za rozmnožováním naváděli do zakopaných kbelíků.
5: Jen v okolí přehrady Šance se podařilo odchytit a přenést přes 5000 ropuch, tisícovku skokanů, desítky mloků, čolků a kuněk žlutobřichých. V okolí Bílé to bylo více než 3700 obojživelníků. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
1: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíce lidí nebo firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského zkapalněného plynu.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hasiči aktuálně vyjeli do ulice Novinářská v Ostravě, kde došlo k požáru vozidla. S opatrností se ale dá projet bez většího zdržení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi povíte Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Vše objasní Martin Písařík už za pár minut v rubrice Co v učebnicích nebylo. Já připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Lenka Blažová a Petr Soukup přejí krásné páteční ráno.

0: Horkovzdušná pistole a obří dávka trpělivosti, tak to jsou klíčové předpoklady pro přípravu komunálních voleb v Karviné. Bez nich by totiž ta firma jen stěží vyčistila od zbytku pečetí desítky volebních uren. Téma pro reportáž nabídneme i krátce před 8:30. Teď přechází rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Opět pár slov o aktuálním počasí. Po ránu na severní Moravě a ve Slezsku svítí slunce. Někde může být více oblačnosti, co se teplot týče. Havířov teď hlásí 14 stupňů Celsia. Tepleji je na Krnovsku, například v městě Albrechticích teď naměříte 15 stupňů Celsia. No a prognoza na pátek říká, že den bude zpočátku polojasný, během dne ale přijde více oblačnosti. Na horách se mohou vyskytnout i přehánky. Teploty v nížinách do 22 stupňů Celsia, pokud vyrazíte na hory, počítejte s teplotou okolo 15 stupňů.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rybičky 48 má Marek Ztracený, teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 22 minut. Příprava na komunální volby obnáší i důkladné čištění volebních uren. V Karviné už magistrát odvezl do díla nenajaté firmy desítky schránek, ze kterých pracovníci trpělivě odstraňují staré bezpečnostní pásky po pečetích. Klíčovým nástrojem je přitom horkovzdušná pistole.
1: To se musí sundat a ty zbytky lepidla, co jsou, tak se potom používá technický benzín a čistí se to s tím.
2: Hromada volebních uren je tady v garáži a s horkovzdušnou pistolí tady předvádí čistící umění Vratislav Koláčný. Tak a teď škrabka. Já jsem takhle dělala stará okna, úplně jak to vidím, no, tak se mi to vrací.
1: Přesně tak. No a potom bych už to tak tím benzínem.
2: Takhle. Klasická houbička na mytí.
1: A spousta nepříjemného zápachu benzínu.
2: Ty jo, a je to pryč. Máte to spočítáno, jak dlouho to trvá?
1: Ne, to nemám teda. To záleží urna od urny, která je někde je víc polepená, někde je míň.
2: Veronika Mikodíková je šéfkou úklidové firmy. Když se na to podíváte, na tu hromadu uren, tohle zautomatizovat nejde, to je ruční práce, víte?
3: Opravdu nelze, vzhledem k tomu, že ty urny jsou používané opakovaně, tak nám záleží na to, aby se vlastně ten povrchový materiál nepoškodil.
2: Podle mluvčí radnice Moniky Dankové je příprava na volby velkou logistickou operací pro všechny úředníky. Po prázdninách čeká magistrát školení volebních komisařů.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
2: U těchto voleb má úklidová firma na čištění rekordní 3 týdny, jinak to bývá podstatně kratší lhůta. Z Karviné Andrá Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Hezké zprávy nabídne Lenka Blažová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí, potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí s tím, že lidé mají zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Počet žádostí ale v porovnání s minulým rokem klesl. Počet žadatelů za stejné období se snížil o zhruba 3,5 tisíce. Nově se totiž jedná o výhodný úvěr, ne o dotaci. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují tzv. Finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje

0: je obezřetnost. Lidi by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání anebo jestli nejsou ve střetu zájmů. Ostrava letos chystá rozšíření kanalizace v městských částech Nová Bělá a Krásné pole. Projekty v celkové hodnotě 117 milionů korun chce zahájit v srpnu a v říjnu. V Nové Bělé se bude nová kanalizace týkat ulic Na Šancích, Želivského, Petrovských, Foxova a Vidrova. Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první byt už obec opravila. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude radnice renovovat byt. Práce mají trvat zhruba 2 roky. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se taky otevřeně přihlásila Plzeň. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasné až oblačné s teplotami do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ostravě Svinově řídí provoz v Bílovecké ulici přenosné semafory, jezdí se Kyvadlově. S omezením v tomto místě krajské metropole počítejte do 31. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ve Frýdku Místku je k vidění nová výstava o autismu. Návštěvníky vtáhne do života dětí s poruchou autistického spektra. Přiblíží jim každodenní rutinu dětí i jejich rodina, představí i organizace, které se touto problematikou zabývají a pomáhají lidem. Více povíme a pozvánku nabídneme po písni Hany Zagorové a Petra Nováka. Pěkné ráno.

0: jezdit po špičkách. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsme poslouchali Petra Nováka. Jak se žije dětem s autismem a jejich rodinám? I to je jedno z témat, kterým se zabývá nová výstava ve Frýdku Místku. Ve spolupráci s dalšími organizacemi ji připravil odbor sociálních služeb města. My jsme se proto spojili s náměstkem primátora pro sociální oblast Marcelem Sikorou z KDU ČSL, aby nám o výstavě pověděl více. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co vše tedy návštěvníci na této výstavě mohou vidět?
1: Tak my jsme tu výstavu vlastně připravili tak, aby tam mohli obyvatelé vidět vlastně každodenní život dětí s poruchou autistického spektra. Chceme vlastně takto přiblížit i život těchto dětí.
0: Jaké organizace se na této výstavě představí?
1: Jsou to organizace, které se vlastně dlouhodobě těmto dětem věnují a spolupracují i s městem. Je to zejména ADRA ve Frýdku Místku, pak je to Mikasa a také Adam.
0: Asi bychom měli připomenout pro zájemce, kteří by se na výstavu chtěli vypravit, kde ji přesně najdou a dokdy vlastně bude k vidění.
1: Tak tato výstava je umístěna v areálu Nové osmičky, tedy Nového komunitního centra. A výstava je k dispozici do poloviny srpna, takže všechny posluchače Českého rozhlasu tímto srdečně na tuto výstavu zvu.
0: Tolik tedy pozvánka do Frýdku Místku na výstavu o autismu. Tu pozvánku pro nás měl náměstek primátora Frýdku Místku pro sociální oblast Marcel Sikora z KDU ČSL. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
1: Děkuji moc a mějte hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme hezké, většinou tedy slunečné ráno, teploty ale příliš vysoko nejsou. Zkusíme srovnat teď vyšší a nižší polohy. V Beskydech na vrcholu Lysehory je teplota 6 stupňů Celsia, v Ostravě v tuto chvíli o 10 stupňů více. A předpověď na pátek říká, že bude zpočátku polojasno, během dne přibude více oblačnosti, na horách se mohou vyskytnout i přehánky. V nížinách se dočkáme maximálních teplot okolo 22, na horách okolo 15 stupňů Celsia.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi.
1: A jestli jdete zítra nebo některý jiný den do restaurace na oběd, tak pro vás mám dobrý příběh. To se ptá host vrchního. Pane vrchní, tomuhle říkáte srnčí kýta? Vždyť jsem tam našel hřebík. A ten vrchní se tak zamyslí, chviličku mu to šrotuje tou hlavou a potom povídá: s veškerou úctou, pane, to není vůbec možné. Kde by se prosím vás vzal hřebík v kočce? A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

V dnešním dopoledním vydání pořadu Host se podíváme do ostravského domova Čujkovova, který teď oslavil 55 let svého fungování. Zajímavou a neobvyklou historii i současnost zařízení, jehož součástí je třeba solná komora nebo parádní pokoj. Z prvky smyslové stimulace nám přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková, a to v rozhovoru, který povede Iva Piskalová 10 minut po 11. hodině. Touto pozvánkou vlastně končí dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, kterým vás provedl Petr Soukup. Já si vám dovolím popřát hezký pátek a pěkný víkend. Už za pár minut bude na tomto místě Vláďa Šmehlík.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident jednal s ministrem dopravy o vysokorychlostních tratích. Od 10. srpna budou řidiči jezdit v centru Jablunkova po provizorním mostě. Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá přihlášky do dalšího ročníku univerzity třetího věku. Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel přijal ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Na zhruba hodinové schůzce na Pražském hradě spolu probrali stav některých připravovaných dopravních staveb a taky jejich financování.
3: Asi polovinu jednání podle Bednárika zabrali plány na výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku. Následně Bednárik prezentoval nový návrh ministerstev dopravy a vnitra k rozšíření ochrany kritické infrastruktury před drony.
4: Pana prezidenta zajímaly ty následní kroky, které jako předseda výboru pro antidronovou ochranu má v gesci na Bezpečnostní radě státu.
3: Prezident schůzku komentoval v tiskovém prohlášení. Pokračuje jeho mluvčí Daniel Drake.
5: Prezident velmi ocenil konstruktivní debatu s ministrem na tématy, které jsou pro budoucnost a konkurenceschopnost naší země zásadní.
3: Z Pražského hradu Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Auta budou po provizorním mostě v centru Jablunkova jezdit od 10. srpna. Stavební firma v současné době připravuje náhradní přemostění kvůli demolici mostu na Nádražní ulici. Podle krajské správy silnic je původní most ve velmi špatném stavu a nejde ho už opravit.
6: Náhradní přemostění má nosnost 100 tun a vzniká v těsné blízkosti původního mostu. Dočasná konstrukce zajistí obousměrný provoz aut, sníží se ale povolená rychlost. Lidé se dostanou na druhou stranu řeky po samostatně stojící provizorní lávce. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Senioři se mohou opět přihlásit na univerzitu třetího věku na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Čekají je přednášky, exkurze do nemocnic i možnost vyzkoušet si roli pacienta při zkouškách budoucích lékařů. Absolventi programu na závěrečných promocích získají certifikát o absolvování studia na Lékařské fakultě, uvedla mluvčí Hana Hanke.
7: Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí 3 vzdělávací programy, které mají praktický dopad na každodenní život seniorů. Od prevence nemocí přes první pomoc až po trénink paměti. Na všechny se už nyní mohou seniori hlásit.
2: V Píšti na Hlučínsku se podařilo obnovit a zrekonstruovat neobvyklou kapli v centru obce. Osmihraná stavba z 18. století stojí uprostřed křižovatky v sousedství tamního kostela a uvnitř je socha svatého Jana Nepomuckého. Kaple má po výměně střešní krytiny a opravě fasády také nový nátěr. V plánu je teď vymalování vnitřních prostor.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude v našem kraji místy polojasno, postupně většinou oblačno a na horách možnost slabé přehánky. Večer opět ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách 12 až 16 stupňů a vítr bude slabý, během dne mírný severozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Plzeňská v Ostravě Dubině je kolona, je tam aktuální nehoda osobního auta a autobusu. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jsou 4 minuty po 9. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty další vám nabídne v 10 hodin. Peťo Soukupa u mikrofonu už vystřídal, Vladimír Šmehlík začíná páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát s datem 24. července. Je pátek, tak doufám, že si to hezky užíváte, že se těšíte na případně volný víkend. A pro vás máme samozřejmě i inspiraci, pokud nemáte v sobotu a v neděli co na plán. No tak vyražte do Beskyd, vyražte do hor. My vás dnes vezmeme v magazínu Křížem krajem na Kamenitý, na horskou chatu v Dolní Lomné. Je to v pořadí už 4. chata, kterou nám představí naše redaktorka Romana Kubicová, a to v rámci naší letní turistické soutěže Křížem krajem. Tak tedy vzhůru do Beskyd začínáme za malou chvíli.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nejkrásnější pohled na majestátní prales Mjonší je z turistické chaty Kamenitý. Už to je důvod k její návštěvě. Další je na snadě. Chata mezi vrcholy Babí vrch a Kozubová v katastrální oblasti Dolní Lomné je další z našich míst letní soutěže Křížem krajem. A jak redaktorka Romana Kubicová zjistila, jak také je to oblíbené místo nejednoho turisty a turistky.
2: Každoroční srdcovka rozhodně, jako Kamenitý je nejlepší, tady z Horní Lomné a nahoru na výšlap na Zelňačku.
3: Vyrušila jsem chataře už při práci se dřevem, při košení trávy, při zařizování nezbytnosti, ale aby vyběhl přímo z kuchyně, to se mi ještě nestalo. Tak pane Kamile Lisku, zároveň vaříte hostům?
4: Ano, vařím, obsluhuju v podstatě všecko.
3: Co jim tady chutná?
4: Tak nejvíc asi bigos, hodně chodí na zvěřinu, na jelena, na guláš a potom klasika smažáky.
3: To taky, když jsem se posadila tady do vašeho sálu, tady to vypadá jak na myslivecké chatě. Tady se vždycky lovilo, bylo tady dost zvěře.
4: A to nevím, to asi jo, ale to je spíš sbírka jednoho z bývalých majitelů, tady, co tady vlastně máme.
3: Dobře, čímž jste mi nahrál otázku, jaká je tedy historie chaty Kamenitý?
4: Do roku, tuším, 73, tady byla škola a potom vlastně se to předělalo na chatu. Kdysi vlastně tady bývala ještě turistická útulna, nějakých 300 metrů od naší chaty, ale ta vyhořela, tuším, že byla necelé 2 roky jenom postavena.
3: A máte taky nějaké datum postavení téhle budovy, když to byla škola? Nemáte třeba kroniku nebo staré fotky?
4: A víte, co mám? Jestli chvíličku vydržíte, tak zajdu.
3: Tak, a už to nesete? A je to spíš pidi sešit než velká kronika, tak co tam máte schromážděného?
4: Ne, to tak jenom jako zhruba. Často to neděláme, nebo málo kdo se spíš stará. Takže slavnostní otevření školy se konalo v květnu v roku 1934. Tady byla osada Kamenitý, vlastně tady, kde se nacházíme, byla přímo třída, jedna třída a chodili zde děti jak z osady spod Kozubové, tak se Slavíče. A to je vlastně asi všecko, no.
3: Kozubová je zhruba tak asi 2 kilometry, že? Slavíč trošičku dál?
4: Taky 2,5 kilometru zhruba.
3: A dokdy se tady učilo, máte to tam napsáno?
4: Učilo se do roku 73.
3: Tak to by vám mohl přijít ještě nějaký pamětník, který tady seděl ve školních škamnech. Stalo se vám to za dobu, co chataříte?
4: Dokonce tady vlastně pod náma mají i chalupu, lidi, kteří tady chodili do školy. Vlastně tady chodí, už sice mají 80 let, ale neustále se stavují, no, na pivko. Vzpomínají, ano, vzpomínají.
3: Dobře, pak jste řekl, že teda se to předělalo na chatu?
4: Na chatu, ano. A vlastně tuším, že za komunistu to sloužilo ještě jako nějaké rekreační středisko.
3: Dneska to patří Klubu českých turistů nebo je v soukromém vlastnictví?
4: Ne, tady ta chata je vlastně od začátku v soukromém vlastnictví, že se vlastně akorát střídají majitele.
3: Když jsem si povídala, nebo když natrefím na někoho, kdo dělá přechod Beskyd třeba nebo jde po nějaké stezce a ptám se ho, na které chatě se vám nejvíc líbilo, tak Kamenitý je to jedna z nejčastějších odpovědí, tak čím si myslíte, že to tady tak lidi táhne?
4: Tak to nevím, snažíme se vždycky vyhovět těm hostům. Nevždy to jde, ale snažíme se.
3: Mají nějaké zvláštní požadavky?
4: To asi ani ne, ale tak je toho někdy hodně přes ten den, spíš takhle.
3: Já jsem tak nad tím uvažovala, protože už mám pěknou řádku chat zdolaných a tady vlastně vy nejste zarostlí totiž okolním lesem. Vy tady máte krásný výhled a to se dneska už málo kdy vidí. Myslíte si, že to je taky jeden z těch aspektů?

0: aspektu.
1: Určitě je tady krásný výhled, protože vlastně naproti nás je prales Mianší a není tady výhled na civilizaci, co se týče měst, vlastně, že dokola, když se člověk podívá, jenom les, víceméně.
2: To dodává Kamil Lisek, který se stará o chatu Kamenitý. A jak je to s pasením ovcí na přilehlých beskydských loukách, to nám mimo jiné prozradí hned po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A s magazínem Křížem krajem se vracíme zpátky na turistickou chatu Kamenitý v Dolní Lomné. Už víme, že byla původně postavena jako škola pro děti z okolních horských osad a také to, že z ní je i díky pečlivě udržované louce krásný výhled na protilehlý prales Mionší. Na další zajímavosti se kataře Kamila Liska ptala redaktorka Romana Kubicová.
4: Pasou se tu ovce nebo tu louku někdo udržuje a kosí?
5: Louku se kosí, ale dvakrát do roka se tady pasou i ovce, jich zhruba nějakých 500.
4: Já si totiž marně vzpomínám za svou dlouhou rozhlasovou kariéru, že jsem tady jednou dělala rozhovor s nějakým Bačou, tak pořád se to drží.
5: Bača už nebačuje, už to funguje stylem, že vlastně louku ohradí, ovečky vypustí s pejskem, který je hlídá před volky a vlastně takhle nějak to teď funguje. A jsou tady třeba týden.
4: Ale to je škoda, že už tady Bača není, ten vypadal spokojeně.
5: Jo, ten byl. Spokojený, no.
4: No dobře, když jste zmínil, že ovečky je třeba ohradit před vlkem, tak jak je to s divou zvěří tady mimo civilizaci? Potkal už jste vlka?
5: Ne, vlka jsem osobně ještě nepotkal, ale stalo se tady zhruba 3 roky zpátky, že tady 20 oveček potrhal. Potrhali nebo teda, no jakože prostě víc volků tady bylo a potrhalo ovečky, takhle.
4: Takže víc volků dokonce, ale jsou plaší a před
5: jsou
4: člověkem.
5: Plaší, člověka asi nepotkají tak jenom, nebo člověk je nepotká.
4: No a stejně tak člověka asi napadne, tak když jste tady, tak mimo civilizaci díváte se do pralesa, tak medvěd vám tu ještě nezavítal.
5: Taky byly nějaké fotky z fotopasti, co tady procházel, ale na medvěda tady je moc pohyb, moc hluk, takže tady spíš ne.
4: Dobrý den. Odkud jste se vydali tady na Kamenitý?
6: Z Orlové.
4: Z Orlové, to máte daleko, takže znáte to tu?
6: Jo, my tady chodíme.
4: A jak se vám líbí na Kamenitém?
6: Moc, jinak bychom tady nechodili.
4: Teď si pochutnáváte na dobré polévce, co ještě je tady krásného?
6: No, všechno, jako, já nevím.
4: Takže odkud jste šli?
7: Tady dolů z Horní Lomné vlastně jsme vlezli.
4: Takže to je takové 2 kilometry do kopce pěkné?
7: No.
4: Zapotili jste se stejně jako já, nebo ne?
7: Až ani nechtěte vidět, kde.
4: Jakou máte ještě rád Beskydskou chatu?
7: Je jich hodně. Je jich hodně a hlavně tady v těch těšinských Beskydech. Kam přijdete, jo, tak je to skvělé.
4: Říkáte Kozubová?
6: Filipka, Nagirovou. Na Skalce jsme dlouho nebyli, no.
7: Ostry, Javorovi, jo, no, takže to všechno.
4: A budete pokračovat dál, nebo už jdete k autu?
6: Ne, to už. My už v mojich letech už jako víc nedám.
4: Dobře, výborně, takže jste z Orlové a vaše jména můžu poprosit.
6: Šuhajdova Miluše.
8: Já jsem Honza.
4: No a když se podívám na jednu stěnu naproti výčepu, máte tady opravdu jako koutek pro všechny, kteří se rádi toulají přírodou. Či to byl nápad tady vlastně dát k dispozici, prodat vlastně turistům, kteří takhle bloudí Beskydami?
5: Můj, protože občas se na to lidé ptali, tak jsme to tady dali. Nože, termosky, vlastně nějaké čelovky, nějaké nesmeky a takové různé věci, co by se mohly hodit do přírody.
4: No a hodí se teda, jako lidi zapomínají samozřejmě, když se balí, že na dlouhou túru?
5: Ano, hodí, sem tam vlastně někdo něco koupí. Asi ty nože. Nože a v zimě samozřejmě nesmeky.
4: Tak a je čas dát si další razítko a tentokrát je to chata Kamenitý. Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Končí páteční křížem krajem, to znamená, že jsme vám v průběhu týdne nabídli 5 různých možností, co navštívit a jak trávit následující víkend na severní Moravě a ve Slezsku. Pokud hledáte další inspiraci, podívejte se na náš rozhlasový web ostrava.rozhlas.cz. Tam určitě najdete velmi zajímavé tipy na výlet v našem kraji. No a magazín Křížem krajem tady bude i v pondělí. To vás pozveme na rozhlasový výlet do muzea Praček ve Vraclávku na Bruntálsku. Libor Hajda, který ho založil a s láskou a nadšením provozuje, zhromáždil mimo jiné taky unikátní sbírku historických mechanických mandlů. A na ty se byla podívat Petra Štrimblová. Reportáž nabídneme v magazínu Křížem krajem v pondělí po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Petra Janů v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek 24. července, tipy na výlet už jsme vám dali a Jarka Vykoupilová vám možná poradí docela dobrý, rychlý recept na výživově hodnotný oběd. Takže pakliže nevíte, co vařit, to je takové to běžné téma, co to dneska bude, nevím, tak Jarka Vykoupilová má pro vás tip. Připravte si papír a tušku, babské rady tady budou za 3 minuty.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Babské rady.
1: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zážitky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek a už za malou chvíli pro vás budeme mít letní soutěž zámeckého léta. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. a v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kež by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak ta chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě
1: u lesa? Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Kde ji mám? Tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím. Zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky. Mějte se.
0: Taky. No a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby. Jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé z Havířova mají k dispozici nové centrum sociální rehabilitace Porta Vita. Opavský fotbalista Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze trest, distanc a pokutu. Ve Staré Vodě na Libavé začíná tradiční anenská pouť. Její tradice je stará 500 let. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. V Havířově Šumbarku vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním, snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál. Potvrdil to ředitel spolku Porta Vita David Stařičný. Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
2: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Fotbalista druholigové Opavy Filip Štěpánek zná trest za účast v korupční a sázkařské aféře. Obránce slezského klubu dostal od fotbalové asociace pokutu 50 tisíc korun, 70 hodin prospěšných prací a měsíční zákaz hraní. Distanc si už odpykal na jaře, když měl předběžně pozastavenou činnost. Fotbalová asociace původně Štěpánka podezřívala, že předloni ovlivnil barážový dvojzápas mezi Karvinou a Vyškovem. Pak ale kvalifikaci změnila na neoznámení disciplinárního přečinu. Takto verdikt okomentoval opavský výkonný ředitel Filip Labuda.
3: Hlavně si myslím, že to pozitivní zpráva pro Filipa. Pro nás to něco mění v rámci toho, že zraněný nějakou dobu určitě ještě k dispozici nebude. Ta zpráva je samozřejmě ještě čerstvá, ale věřím, že jako v následujících týdnech bude také k dispozici.
1: Kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé ode dneška hostí třídenní anenskou pouť. Návštěvníkům nabízí nejen bohoslužby, ale taky koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Uvedl to za pořadatele Aleš Tománek.
4: První poutní mše je v pátek večer, tedy v 6 hodin následuje světelný průvod ke královské studánce. V sobotu ráno, potom v 10 hodin ráno je hlavní poutní mše svatá. Odpoledne potom následuje komentovaná prohlídka v 1 hodinu, je tam nachystán program pro rodiny s dětmi. Pout bude potom zakončena v neděli, kdy budou požehnáno nových 7 zvonů, které daroval poutnímu kostelu fráter Homola.
0: Počasí.
1: Počátku bude v našem kraji místy polojasno, postupně ale většinou oblačno a na horách možnost slabé přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách od 12 do 16 stupňů Celsia. A vítr dnes bude slabý, během dne mírný severozápadní do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě aktuálně z dopravy v ulici Výškovické v Ostravě, konkrétně u odbočky do ulice Předškolní, se srazilo osobní auto s dodávkou a provoz je částečně omezený. Zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin a 4,5 minuty, tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne nejen s Lenkou Blažejovou, ale také s Vladimírem Šmehlíkem. A je po 10. hodině a i dnes mám pro vás jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Velkou šanci vyhrát rozhlasový posluchačský balíček mají ti, kteří vědí něco o dějinách první světové války ve Vrbně pod Pradědem. Nechci napovídat, ale takhle nějak. To z tohoto tématu bude naše dnešní otázka. Nabídneme i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Dozvíte se spoustu věcí, co dělat na Severní Moravě a ve Slezsku o víkendu. No a náš regionální stopař Petra Pivková nás vezme na největší festival nepočítačových her v Česku. V Porubě se koná GameCon a my se tam podíváme v našem vysílání živě. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: se nám vůbec nedaří do třetice. Dobré dopoledne. Kdo pak se nám dovolal?
1: Ano.
0: Ano, slyšíme se?
1: Ano.
0: Poprosím vás, stište si tamto rádio, protože to máme jako v jeskyni dneska to vysílání.
1: Nevím, je to?
0: Tak, stište si prosím rádio, které máte v místnosti. Slyšíme se?
1: Ano.
0: Výborně. Odkud nám voláte, jak se jmenujete?
1: Opavy, Marie.
0: Marie z Opavy, dobře. Tak jdeme na otázku. Znáte Vrbno pod Pradědem?
1: Trochu jo,
0: dobře, tak jo. Pořád mi zníte, jako kdybyste byla ne v Opavě, ale v nějaké jeskyni. Každopádně jdeme na otázku, dobře poslouchejte. V roce 1916 se vydalo pěšky několik stovek žen a dětí na cestu z Vrbna pod Pradědem do Karlovy Studánky. Jednalo se o zcela ojedinělý a velmi neobvyklý protest vrbenských žen proti útrapám a strádání, které obyvatelům přinášela první světová válka. V Karlově Studánce tehdy trávila dovolenou řada vysokých důstojníků rakouské armády a vrbenské ženy je chtěly přimět k tomu, aby zlepšili zásobování potravinami pro strádající lid a ukončili válku. Ovšem stovky žen a dětí se místo pochopení dočkaly silné protireakce, když na ně bylo povoláno vojsko z Bruntálu. Jak se tento hrdinský protest vrbenských žen dnes označuje? A máte možnosti. Buď to je za A. pochod žen a dětí proti válce, za B. protestní pochod, anebo za C. hladový pochod. Tak co myslíte?
1: Já zkusím to Cčko.
0: A máte opravdu pravdu, byl to první hladový pochod vrbenských žen. V dějinách Vrbna pod Pradědem ale existuje i druhý hladový pochod. Ten už je ale spjat s úplně jinou kapitolou moderních dějin, a to po válečném odsunu německého obyvatelstva. Každopádně vám blahopřeju, vyhráváte dnešní Moravskoslezský rozhlasový kvíz a poprosím, zůstaňte ještě chvíli na telefonu.
1: Ano, děkuji.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne nebo na víkend, tak vydržte s námi, protože zahrají Čechomor a hned potom vám dáme některé zajímavé tipy toho, co se děje v našem kraji. Pozveme třeba do Studénky, do Frýdku Místku, ale taky do Vítkova.

0: 10:27 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Máme tady rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Na Moravský večer vás dnes pozveme do města Studénka. Ve Studénce si užijete cymbálovou muziku Kyjovsko, která zahraje k poslechu i k tanci. Akce se koná na hřišti sportovního centra a začíná v 18 hodin. Ze Studénky se podíváme i do Frýdku, jazz ve městě, to už je pozvánka na mezinárodní open air festival do Frýdku Místku. Ten se koná v Nové Osmičce na Staroměstské ulici a také v areálu Frýdeckého zámku. Dvoudenní akce slaví letos svůj 20. ročník. Dnešní program nabídne vystoupení Daniel Bulatkin International Quartet, což jsou hudebníci mladé evropské jazzové scény kolem českého pianisty a skladatele Daniela Bulatkina. A poslechnete si také jazz v konzervě v podání studentů jazzových oborů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Takže čekujte, podívejte se na to, jazz ve městě, mezinárodní open air festival dneska v Osmičce, v Nové Osmičce i na Frýdeckém zámku. No a pozveme i do Vítkova, tamní středisko volného času zve dneska na kino, na promítání snímku Dream Team. Letní kino ve Vítkově začíná promítat o 8:30 večer. Další tipy určitě koukněte na náš web ostrava.rozhlas.cz. Jsou tam tipy na celý víkend a vězte, na severní Moravě a ve Slezsku se toho děje opravdu hodně. Věřím, že si vyberete.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 3 minuty po 10:30, tohle je Český rozhlas Ostrava. Na několik dní se Ostrava proměnila v ráj milovníků deskových her. Největší český festival nepočítačových her GameCon právě probíhá, je v plném proudu a my se za malou chvíli podíváme přímo do jeho dění.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, desítky stolů plných deskových her, lidé v kostýmech fantasy hrdinů, napínavé souboje, kostky, mapy i příběhy, které vznikají přímo během hry. Tak právě teď vypadá areál Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě Porubě, kde druhým dnem probíhá největší český festival nepočítačových her GameCon. Letos se festival poprvé přestěhoval do Ostravy a nabízí stovky herních programů, turnajů i workshopů. Přímo mezi hráči na místě už je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Peti, dobré dopoledne. Tak jak to teďka v Porubě na VŠB vypadá? Jaký je ten festival plný her?
2: Krásné dopoledne, jak je možná slyšet za mnou, tak já jsem zrovna teďka v deskoherně a je tady opravdu spoustu stolů, u nich spoustu hráčů, kteří zkoušejí nejrůznější deskové hry, které jsou tady k zapůjčení a k vyzkoušení. Ale samozřejmě, jak jsi říkal, to není všechno ono těch věcí, které tady člověk může až do neděle vyzkoušet a co všechno může vidět, tak to je opravdu neskutečné. Pokud máte rádi aspoň trošku fantasy, tak si tady určitě přijdete na své nebo RPG hry. No a co všechno a vlastně o čem takový GameCon je, tak to ví jeden z organizátorů této akce, nejenom dnešní, ale víkendové, pan Pavel Zahradil. Dobrý den, tak řeknete mi, o čem takový GameCon je?
3: Dobrý den všem posluchačům, dobrý den vám ještě jednou. GameCon, my říkáme, že je to festival nepočítačové zábavy nebo nepočítačových aktivit, takže se tady dá vyzkoušet skoro všechno. Jsou tady deskovky, nemáme teda Člověče, nezlob se a Dosti a sázky, ale máme pár set dalších jiných, novějších a modernějších aktivit. Nabízíme možnost vyzkoušet si figurkové herní systémy, ať už je to Warhammer, ať jsou to Battletechy, anebo spoustu jiných, ještě méně známých, ale neméně dobře vypadajících na stole. A kromě toho tady máme desítky LARPů, RPG her, ať už Dračí doupě, Dračí hlídka, Jeskyně a draci, nebo Dungeon and Dragons. A člověk si může vyzkoušet v podstatě cokoliv z toho, co je jeho styl, anebo co by rád ochutnal, protože každou tu aktivitu vede vypravěč, který ji zná pravidla a vysvětlí těm hráčům na začátek, jak začít, provede tou hrou a tím pádem člověk se nepotřebuje nějak připravovat. Všechno vlastně dostane tak trošku na zlatém podnose.
2: Já když se dívám kolem nás, tak vidím, že tady jsou vlastně všechny věkové kategorie i od batolet, které se tady trošku tak jako koukají kolem sebe. Takže tento váš festival je prakticky pro všechny a můžou všichni přijít, co nás třeba teďka slyší a říkají, je, to bych vyzkoušel, vezmu vnoučata, půjdeme se podívat. Jde to?
3: Jde to? Dneska už je GameCon, dá se říct, rodinným festivalem nebo rodinnou zábavou. Máme tady účastníky od, řekněme, 10 let do 100, když budu lehce přehánět. Takže ano, chodí sem i prarodiče s dětma právě do deskoherny, kde si můžou vzít hru, která je zaujme. Máme v deskoherně hermeny, kteří tu hru znají, dokážou jim vysvětlit pravidla, zahrajou si s nima první jedno, dvě, tři kola, aby ty principy pochopili a pak je nechají, aby tu hru hráli sami, jak potřebují. A pokud mají nějaký dotaz, tak není problém se vlastně kdykoliv zeptat, nechat si dovysvětlit situaci a tím pádem je to skutečně pro kohokoliv. A hlavní výhoda je, že člověk nemusí trávit půl večera studováním pravidel, ale může začít vlastně hned rád.
2: Jsme v areálu vysokoškolských kolejí tady v Ostravě Porubě. Dokdy se bude GameCon tady v tomto areálu konat? Dokdy se můžou přijít návštěvníci podívat?
3: Jsme tady do nedělního odpoledne, to znamená zhruba do nějaké 3 hodiny. Deskoherna je otevřena od 9 do půlnoci, obvykle minimálně, takže je možný přijít prakticky kdykoliv.
2: Tak já přeju, ať poprvé tady v Ostravě, doufám, že ne naposled, se vám GameCon povede, ať přijde spoustu hráčů, návštěvníků a díky za váš čas.
3: Děkuju a budu se těšit na Ostraváky.
2: Tak jak jste slyšeli, můžete dorazit klidně během víkendu kdykoliv tady do areálu vysokoškolských kolejí v Ostravě Porubě, kde je opravdu spoustu her a spoustu zajímavostí, které by člověk minimálně měl vyzkoušet.
0: No a v Porubě si to teď vyzkoušela i Petra Pivková. Děkujeme a přejeme hezký den.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byl Bryan Adams, je 10 hodin a 50 minut. Za 10 minut vám nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Ostrava další zprávy, které pro vás připravuje Lenka Blažejová v sousedním newsroomu. No a za malou chvíli, hnedka po písničce Jany Kratochvílové, už tady bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy Dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica se dnes zaměří na smlouvání ceny za mobilní telefon. Tak jsem zvědavý, jak mu tohle to dopadne a kolik vlastně tak může platit Artur Kubica za své telefonní služby. Těžko říct, začínáme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Dosluhuje vám starý mobilní telefon a operátor vám za výhodných podmínek nabízí nový? V jedné publikaci jsem četl, že nejlepší doba pro nákup mobilního telefonu touto cestou je konec měsíce. Většina prodejních týmů má zvláštní slevový rozpočet, po případě stanovenou peněžní částku, o kterou mohou slevit, aby uzavřeli se zákazníkem obchod. Na konci měsíce, kdy potřebují splnit prodejní penzum, sáhnou do slevového rozpočtu ještě hlouběji. Takže koncem měsíce smlouvejte o cenu telefonu ještě tvrději a nenechte se přesvědčit, že vám nemohou dát lepší cenu. No a když se domluvíte, tak než podepíšete novou smlouvu, tak si dejte čas na rozmyšlenou, třeba do posledního dne v měsíci. Dealer bude nervózní. Pokud vám však dobrou cenu sami dají, můžete za to navrhnout podepsání smlouvy třeba na více let, třeba na 2 roky. Plyne z toho poučení, že každý máme co nabídnout. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byla Lucie Bílá, blíží se 11. hodina a s ní také aktuální zprávy. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požárů. Tentokrát ve Francii, do oblasti Bordeaux, odletěl vrtulník se sedmičlennou posádkou a podrobnosti zná Lenka Blažejová. Nabídneme je ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rozhlasové zprávy s Lenkou Blažejovou za okamžik.
3: Do 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko posílá do Francie vrtulník na pomoc hašením požárů. Francie vyhlásila stav nouze. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Český kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 21 stupňů, na horách kolem 15. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, jsou tady zprávy. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením lesních požárů ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletěl vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to dopoledne potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
5: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
3: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí. Čeští hasiči už ve Francii pomáhali, a to se 2 vrtulníky v Pyrenejích. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Jedna žena při nehodě zemřela. Obec Velké Hoštice na Opavsku chce obnovit historické vnitřní prostory tamního zámku. Vyzvala proto obyvatele, aby pomohli s hledáním dobového vybavení anebo půjčili například obrazy a fotografie po předcích. Z původních zámeckých interiérů se nedochovalo téměř nic.
6: Po válce zůstal v zámku jenom starý kulečník, zrcadlo a příborník. Je ale možné, že některé kusy původního nábytku pořád existují, a proto se chce vedení obce pokusit tyto předměty získat, anebo jiné, které odpovídají historické době. Cílem je obnovit původní vzhled zámeckých místností. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal 2. cenný kov po 2. místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už 17. světový titul.
4: Počasí.
3: Zpočátku bude v našem kraji místy polojasno, postupně většinou oblačno, na horách možnost slabé přehánky, večer opět ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty od 18 do 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuální dopravní varování z dálnice D1 ve směru na Ostravu, konkrétně u exitu Hladké Životice, stojí odstavený porouchaný kamion. Dejte na to pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 4 minuty po 11. hodině to byla Lenka Blažejová a pro ní dneska už padla, protože ty příští zprávy v pravé poledne už vám nabídne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava Tereza Hájková. Posloucháte páteční dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a protože je pátek po 11. hodině, tak pravidelní posluchači už vědí, že následuje interview Ivy Piskalové. V pátečním hostu Českého rozhlasu Ostrava se podíváme do ostravského domova Čujkovova, který teď oslavil 55 let svého fungování. Zajímavou a neobvyklou historii i současnost tohoto zařízení, jehož součástí je třeba solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost s prvky smyslové stimulace, přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková. Host začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale Iveta Bartošová a taky třeba Smoky, tak tedy příjemný poslech.

0: nejenom klientům, ale jejich rodinným příslušníkům, ale taky bych tomu vůbec tomu povědomí lidem všem, jak to vypadá, jak ten domov je uvnitř, protože ne každý se dostane tam, kde by možná jako chtěl, podívat se, jak vypadá péče, jak vypadají ty místnosti, jak vypadá rehabilitace, co všechno vlastně umíme, takže v rámci toho dne jsme měli takový den otevřených dveří. Měli jsme to pojato i v rámci odborného kolokvia, kdy jsme měli pozvané náměstkyni ministra, paní Jiřinu Žežulovou od pana ministra Juchelky, pak jsme měli paní doktorku Krulovou, která je tak poradkyní pana ministra.
1: Taky zdravotní se ztratila mi duši.
0: Ano, ano, pohodně. Vojtěcha. Měli jsme i z odboru paní Danu.
1: Takže jste to pojali ryze společensky, jak vás tak poslouchám.
0: Ano, ano.
1: Vy jste si při té příležitosti oslavila své první půl kulaté výročí šestiměsíční ve funkci, takže ona je to, já si myslím, na takovou funkci krátká doba a hned jste teda vpadla do takových jako velkých oslav druhého největšího domova v Ostravě, je to tak?
0: Ano, je to tak. Máme 292 klientů, máme dvě služby, máme 80 klientů DZR, to znamená demence Alzheimer, a pak máme domov pro seniory, to máme ten zbytek těch 212.
1: On celý ten areál má takovou krásnou zajímavou historii, že? Jste říkala, že vlastně se začala psát ještě před těmi 55 lety, kdy se z toho oficiálně stal tedy domov důchodců, ale...
0: On vlastně počátek je z toho 47. roku, z těch 50 vlastně let, kdy vznikalo nové sídliště a později, až v tom roce 71, vlastně zahájil činnost ten domov soustředěné péče, se to tenkrát jmenovalo pro důchodce, s kapacitou 166 míst.
1: Jo, a mě tam, promiňte, byli teda mladí lidi předtím, se říkala.
0: Ano, a předtím to byla jako ubytovna, která sloužila vlastně mladým rodinám, kteří čekali jako na byty, které se jim přiřazovaly.
1: A už se všichni dočkali, tak se z toho stali, jak se dneska říká, důchodák, jo?
0: Ano, a původně to vlastně byla, to jsou dvě budovy, které se spojeny takovým krčkem, a vlastně buď jdete do budovy A nebo do budovy B. V jedné budově je pět pater. Takže jenom ať máte.
1: Jo, jo, jo, já jsem v té budově byla před lety, sice to jste ještě nebyla vy tam, ale uvědomuju si tam velikou jídelnu nebo velikou společenskou místnost, kde se asi teda odehrávají takové společenské ano. záležitosti, kam ti, ano. kteří mohou opustit postel, tak jsou přemístěni.
0: Ano. My máme, musíme si všichni uvědomit, že od toho vlastně 70. roku se změnila skladba těch klientů. Tenkrát vlastně převažovala část klientů opravdu chodících, bylo 20% těch imobilních. Dneska to je opačně. Máme 80% opravdu imobilních klientů, vozičkářů nebo klientů na lůžku. Takže mění se i ta péče, která vlastně o ně je, ale pokud můžeme, tak samozřejmě ty klienty z těch pater si svážíme, nebo oni se mohou pohybovat v rámci toho zařízení jako volně.
1: Takže... Jenom pro představu, promiňte, na takový počet klientů je potřeba asi kolik zaměstnanců?
0: Máme 240 zaměstnanců.
1: Skoro jeden na jednoho, když to tak vezmete. To je tedy, předpokládám, máte vlastní kuchyni, vlastní vývařovnu, kterou si...
0: Ano, máme vlastní kuchyni, máme vlastní prádelnu, máme vlastní, máme i švadlenu, protože to v rámci jako vyhlášky musíte mít.
1: A práce má určitě spousty, to věřím, že se nenudí.
0: Ano.
1: No. Je to kolos a udržet v tom kolose nějakou atmosféru, tak to si myslím, že dá hodně zabrat. Milí posluchači, já vám hned po písničce řeknu, jaké heslo má paní ředitelka Rumíšková i na webu, tedy domova Čujkovova. A určitě se podíváme společně i na aktivity, které pro seniory postupně rozvíjejí, přidávají na plány. Prostě pokusíme se ukázat ten domov... Vlastně ale takový, jaký je.
0: Ano.

0: Hostem Českého rozhlasu Ostrava je ředitelka domova Čujkovova v Ostravě Zábřehu Gabriela Romíšková. Jsem vám slíbila před písničkou, že řeknu, jaké mají moto, nebo jaké paní ředitelka sebou před půl rokem, když nastoupila do funkce, přinesla moto. Domov není jen místo, kde pracujeme, ale je to místo, kde společně vytváříme důstojný a bezpečný život pro naše klienty. To se tak snažíte asi mezi kolegy neustále jako vpašovávat tuhle větu, si myslím, nebo...
1: Je to něco, co všichni tak nějak vnímají. Jo? Je to domov, kde vlastně my všichni chceme, aby se cítili jako doma. A to je to důležité. A to je to, co já říkám i našim zaměstnancům. Musíte všichni se chovat tak, aby jste si uvědomili, že tady můžete buď být vy, anebo nějaký váš rodinný příslušník. Hmm. A to je tam, to je to moje motto, to je to, co já bych, to, co já chci, aby prostě v tom domově zaznívalo a bylo.
0: Ta sesterská profese ve vás prostě zůstala zakořeněná, byť jste si udělala pak, myslím, ekonomické vzdělání, ano. Že? Ale přece jenom ta sestra, asi se, to se asi nedá vymazat, jako když je člověk jednou sestrou a dělá tu práci, vy jste pracovala dlouhou dobu s dětmi v léčebně v Metylovicích.
1: Ano.
0: Takže to zdravotnictví jste měla pořád jako...
1: Víte, je to tak, že když já jsem končila základní školu, tak byla velká prestiž ta zdravotnická škola. My jsme museli mít do 1,4 průměr, dělali se přijímačky a to, že vlastně jste se dostala na tu zdravotní školu, tak bylo něco jako wow. Bohužel dneska to tak není, je to jako velká škoda, ale všichni si musíme uvědomit, že to vzdělání už je dneska někde jinde. Do roku 92 byly vlastně všechny zdravotnické školy pod ministerstvem zdravotnictví, takže se vědělo, kolik se potřebuje zdravotních sester. My jsme měli takzvané umístěnky, musela jsem se tady někde v Ostravě prostě umístit a saturovaly se ty největší oddělení jako interna chirurgie, kde byla největší prostě fluktuace. Ale dneska už to tak není. Ty holky, když vyjdou tu zdravku, tak vlastně nemusí nastupovat do toho do té zdravotnické profese. A tak nějak to jako upadlo, což si myslím, že všechny ty zdravotní nebo všeobecné sestry, jak se to dneska říká, strašně jako trápí, protože to je opravdu poslání. Vždycky to bylo poslání. Jako jo. Vždycky bylo to, že se starám o toho druhého člověka a mám k němu tu empatii a to je to, co bychom neměli jako zapomínat nikdo, proč to děláme.
0: Možná bychom měli vysvětlit, že vlastně v domově takovém vašeho typu, kde jsou lidé teda s nejrůznějším a je tam i domov se zvláštním režimem, že jo, tak jsou nejen sestry všeobecné, ale jsou tam i další profese, bez kterých by to asi nemohlo šlapat.
1: Samozřejmě, my máme vlastní stravovací úsek, to znamená vlastní kuchyni, máme vlastní úklid a máme vlastní prádelnu, takže
0: jo,
1: my jsme
0: a myslela
1: jako
0: jsem teď ty profese jako nesesterské, ale...
1: Takže pracovníci v sociálních službách, kteří dneska suplujou, nebo kdysi to byly ošetřovatelky, které byly v těch domovech, ale dneska jsou to pracovníci v sociálních službách, kteří vykonávají ty běžné úkony u těch klientů, to znamená polohování, pokud je potřeba, hygiena, podávání stravy, jo, to, co prostě je potřeba jako dopomoc k tomu klientovi, který je upoután na lůžko nebo nezvládá tady tyhle ty úkony sám.
0: To teď tak směřujeme právě k rodinným příslušníkům třeba, kteří čekají na umístění a stále říkají sestry, ale ona ta profese zdravotní sestry, tam vlastně těch máte méně významně, že? Asi než...
1: Ano, máme to tak, že vlastně na každém patře máme zhruba 30 nebo 31 klientů, máme 10 jednolůžkových a 10 nebo 11 dvoulůžkových pokojů, ono se to mění buď 11 nebo 10 a je vlastně jedna sestra na to patro, ale lékař, který tam býval, tak dneska už není. Je to praktický lékař, který jenom dochází v určité dny a co je potřeba, ale ta sestra vlastně saturuje dneska, bych řekla, tu zdravotní část daleko větší, než to, co bylo jako v minulosti. Pořád se bavíme o tom, že ta skladba těch klientů dneska je jiná a opravdu jako zhoršená. My máme nějakých 108 imobilních klientů na jedné budově a 109 na druhé budově. Takže i ty aktivity, které jsou, o kterých jsme se bavili již předtím, tak pořádáme, máme jogu na židli.
0: A to si necháme, protože Takže vy těch aktivit máte opravdu, to jsem se dívala, mnoho, snažíte se téměř denně nějakou do toho života v domově Čujkovova zařadit, takže o aktivitách s Gabrielou Rumíčkovou zase za chvíli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V dnešním pořadu tak trochu otevíráme dveře do domova Čujkovova v Ostravě Zábřehu, který si připomněl 55 let svého fungování. Ve studiu je paní ředitelka Gabriela Rumíšková. A já jsem si teď uvědomila v kontextu s tou vaší původní profesí zdravotní sestry, že jste asi vy musela iniciovat tu výstavu, kterou máte, kde jste opravdu nashromáždili nádherné věci historické o vývoji ošetřovatelství. To je počin, to vám musím povědět teda.
1: Ano, bylo to v korespondenci s mou zástupkyní, která vlastně chtěla ukázat trošičku, jak to bylo a jak vlastně to je. A mě napadlo využít ty naše prostory, které máme prosklené, kde my prezentujeme ty výrobky těch našich klientů, to drátkování, paličkování, jak šla historie. A tak jsme udělali takovou výstavu toho ošetřovatelství, co bylo a jak to vlastně vypadá teď. Takže opravdu se nám podařilo, máme tam i někční stříkačky vlastně skleněné, které kdysi byly, skleněné dózy, zrcadla, kleště, máme ještě původní ošetřovatelský oblek i vlastně s naším čepcem, který si pamatujou. Za mě to bylo moc hezké, i když možná někdo se mnou nebude jako, že dneska je to pohodlnější, to oblečení a tak dále, ale pořád se vědělo, že
0: ale
1: to je ta sestra.
0: Ho, ale paní Rumíšková, vzpomeňte si, vím, že problém, ano. Sestřičky vyprávějí, že naškrobit ho tak, aby na té hlavě držel podle představ byl kumšt, ale opravdu krásné to bylo. Ne, já jsem viděla fotografie z té výstavy a milí posluchači, opravdu doporučuju, protože může přijít i veřejnost,
1: ano,
0: samozřejmě.
1: Může přijít i veřejnost se podívat.
0: Je to počin, fakt, jak už jsem řekla, já vím, co to je nazbírat historické věci, to jste oslovovali. Pamětníky?
1: No, tak jako různě jsme a něco vlastně i z našich jako zdrojů, co máme jako uschováno, takže...
0: V tom domově,
1: v tom domově
0: jste
1: ano,
0: našli?
1: Ano, takže my jsme tak jako i z některých našich věcí jsme...
0: Tak to je chválihodné, protože to je, myslím si, i pro ty vaše klienty, kteří jsou schopni nějak se přemístit do těch prostor,
1: ano.
0: Tak je to zase takový nějaký zajímavý impuls, prostě vnímání nové a tak. Jaké jsou třeba jejich reakce na to, když to vidí, tak mnozí. Třeba tam máte i sestřičky, bývalé zdravotní sestry.
1: No, všem,
0: možná
1: se to, všem se to líbilo.
0: Mezi klienty.
1: Ano, všem se to líbilo. Já jsem to teda dávala i na Facebook, abych to trošičku jako přiblížila. Byly z toho jako výborné ohlasy a chceme to mít do konce opravdu asi toho srpna a potom už budeme zase dělat jako novou výstavu, vždycky děláme nějakou tematickou k danému, že je podzim, jaro, léto a tak dále. Pak mám ještě jednu prosklenou vitrínu obrovskou a tam máme zase kuchařské umění, tak jak to šlo s dobou a tu teprve uvidíte, ale pokud se přijdete podívat, tak uvidíte obě ty výstavy, takže když vejdete do té budovy, tak můžete jít buď doprava na tu ošetřovatelskou nebo doleva na tu kuchařskou.
0: To jsou věci, jako se kterými vařili v té vaší kuchyni?
1: Ano, ano.
0: To ještě taky schovával někdo
1: tak,
0: tam taky v té
1: máme
0: kuchyni.
1: Takové menší, máme výbornou paní vedoucí stravování a ta si to tak jako hlídá, takže taky naklumprtila některé, jak já tomu říkám, věci.
0: Ne, jako
1: a
0: opravdu,
1: dali jsme to dohromady.
0: Doporučuji, protože to je prostě výstava se vším všudy, která vám ukáže ten vývoj a nějak tak ukáže, kam jsme se vlastně posunuli, protože ty pomůcky dneska jsou samozřejmě naprosto někde jinde. Ta prádelna i tak má co dělat, ale už to není o tom plenování, že látkovém a podobně.
1: Přesně,
0: no.
1: Přesně. Dneska je spoustu věcí jednorázových, které jako vyhodíte. Teď jsou třeba úplně novinkou pytle, které, do kterých se dávají inkontinuované prostě věci špinavé, potřísněné. A ten pytel se zabalí, je igelitový a na 60 se rozpustí. Takže ty holky v té prádelně už se nemusí potom přehrabovat vlastně tady v tomhletom špinavém prádle, by se dalo říci, což za mě je úplně
0: tak to je věc.
1: Jako věc.
0: Čili oni to vloží do praní i s tím pytlem?
1: Ano,
0: chápu
1: ano,
0: to tak.
1: Ano. On má takovou růžovou stužku nahoře, ta stužka se zadělá, omotá a je to ten znak, že ten pytel se nad 60 stupňů rozpustí. Takže
0: myslím,
1: to je taková pomoc.
0: Že to je obrovská pomoc, která třeba i udrží zaměstnance v práci, protože co si budeme namlouvat, to není úplně jednoduché chystat prádlo na praní doma, natož v takovém zařízení, jako je domov pro seniory, kde je značné množství klientů.
1: Ano, 292.
0: 292 a to prádlo z nich by si vypralo možná 5-7 samo. Řekněme. No, s paní ředitelkou Rumíškovou, ředitelkou domova Čujkovou a se, milí posluchači, potkáme i za pár minut ještě.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Domov Čojkovova v Ostravě Zábřehu oslavil 55 let svého fungování. Paní ředitelka Rumíčková už vám lecos prozradila z toho, co dělají. Já vím, že dneska vlastně je snahou v tom zařízení i vybudovat taková místa reminiscenční, řekněme, protože máte klienty, kolik máte průměrný věk vlastně dneska?
1: 80 let.
0: Protože vyberete jako jediní.
1: Od 47 let, ano. Máme tam 73. ročník a nejstarší pán má 104.
0: Krásné.
1: Ano, takový krásný věk. Teď jsme oslavili paní, která měla 102. Paní vnímá, všechno si pamatuje, jenom prostě ta obslužnost není už taková.
0: Ale hlava funguje.
1: Pamatuje si i dokonce všechny jména svých pravnoučat. Tak je to s podivem, chodí i k kadeřnici, my máme teda i kadeřnictví pro klienty a snažíme se, aby opravdu ten komfort a to všechno, co ti klienti jako potřebují k tomu běžnému životu vlastně měli. Takže my se opravdu staráme. Máme reminiscenční pokoj vybudovaný, tam se vzpomíná ty vzpomínkové zážitkové, co bylo, pije se tam káva, vlastně i ta chuť a ta vůně té kávy v nich vzbuzuje ty vzpomínky, které prostě jako byly kdysi. Máme knihovnu, kde se předčítá, pokud nemůžou.
0: Chodí za vámi malé děti.
1: Ano, chodí za náma malé děti.
0: Ze školky. Si myslím, že musí být vždycky úžasná atmosféra, když přijdou ti školkáči.
1: Je. Oni ty lidi vnímají úplně jinak, nebo ty klienty vnímají úplně jinak, než jako kdokoliv jiný. A oni jsou nesmírně bezprostřední. Takže i klienti s něma se stávají bezprostřední a opravdu, jak já říkám, je třeba se pořád smát, jako protože ten smích, to je ten základ toho života a ta pozitivita, prostě to je to, co musíme jako budovat.
0: Kam pro ten smích chodíte? Kde ho prodávají?
1: Snažíme se. Takže když dojdu,
0: myslím i vás konkrétně, jo, protože třeba úplně moc věcí do smíchu v životě nemáte, ale snažíte se tu pozitivní atmosféru. Znajdete si čas takhle zajít třeba za 104-letým pánem na 10 minut vypít to kafe nebo...
1: Snažím se opravdu tak jednou týdně vždycky s někým si najít takovou chvilku, jinak já to vůbec to zařízení procházím denně, takže já s těmi klienty jako hovořím i na chodbě a tak dále. Už jsem hrála i karty, my máme takzvané hračské doupě, to je kdy opravdu se hrajou různé hry, tak my jsme mastili žolíka, tak dvakrát jsem vyhrála, dvakrát jsem prohrála, ještě že nehrám o peníze, bych tam nechala Mailand.
0: Ale to asi všechno k té práci patří. Papírování je tuna, samozřejmě technické věci v takové budově, asi na co sáhnete, tak by potřebovalo opravit, to je asi jasné, to jde ruku v ruce, ale jako... najít v sobě ho máte, tu chuť, ale ten čas prostě opustit kancelář, máte otevřené dveře třeba?
1: Mám otevřené dveře, mívám otevřené dveře a mám i otevřené dveře pro zaměstnance, mám jednou měsíčně opravdu pro ně ten čas od 1 do 3, kdy jsem tam jenom pro ně, pokud potřebují vyloženě něco probrat, chcou přijít s nějakou změnou. Já jsem otevřená změnám, ale vždycky si musíme říct to A, to, co by chtěli, a pak to B, jestli to jde, jak to jde, jak to vlastně udělat. A já se snažím, aby i ti zaměstnanci měli to, co potřebujou. Jo? Takže my jsme teď, se nám podařilo z nadačního fondu Agrofertu vyzískat 200 tisíc a koupili jsme takzvanou suchou vanu, která slouží nejenom pro naše klienty, ale mají to jako bonus naši zaměstnanci, vlastně masáž. Mm-hmm. Takže je to...
0: No, tak co si budeme namlouvat? Samozřejmě udržet si zaměstnance a když je ten zaměstnanec se osvědčí a vidíte, že jako funguje, tak asi by měl dělat ten zaměstnavatel všechno pro to, aby neutekl, že?
1: Ano.
0: to, je to to nejtěžší v té práci?
1: Je to určitě to nejtěžší. Víte, musíte nastavit, každý chceme nějaké hranice a každý chceme nějaký řád, aby jsme věděli, co vlastně máme dělat. Ale je taky třeba ta benevolence i toho, co ti lidi vlastně vymýšlí, protože toto je prostředí, kde se nedá říct striktně. Jo? Je to i v rámci toho, jak se ti klienti dneska vyspí, jaká je nálada, jaké je počasí. Jo? Takže takové to přizpůsobování právě všem a tu dobrou náladu udržovat někdy je náročné, ale já prostě musíme si to všichni dělat tak, aby jsme do té práce chodili rádi, protože 90% svého času trávíme v práci.
0: Tak já vám přeji, paní Romišková, do té práce chodíte ráda, ať nelitujete toho svého rozhodnutí, které jste udělala před těmi asi 8 měsíci zhruba, kdy vyhlašovali konkurs na místo ředitelky Boženě, která tam byla tuším 25 let, že?
1: 35 let.
0: 35 ano. Let dokonce. Tak hodně energie nejen Gabriele Rumíškové, ale i vám posluchačům přeji od mikrofonu Iva Piskalová. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Mio karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

pomalej východ slunce, je celkem v pořádku.

0: Sí.
1: Jedenáct hodin, 50 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Naše dopolední vysílání míří do svého finále. Pozveme ještě na pondělního hosta Českého rozhlasu Ostrava, tím bude Ladislav Peš. Původem strojař, podnikatel v několika technických oborech, ale také celoživotní a badatel a zlepšovatel. Dnes se jeho profesní cesta ubírá v oblasti péče o zdraví a tělo. Jak se k ní dostal? No přece díky vodíku. Jeho příběh a možná i trošku návod na spokojený a zdravý život uslyšíte v našem vysílání v pondělí po 11. hodině. K poslechu vás zve Kateřina Huberová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, už za malou chvíli vám nabídneme polední zprávy. V Bolaticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu a my víme, co tam bude, prozradíme v pravé poledne.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. V Boleticích na Opavsku se bourá nevyužitý zemědělský areál. Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá přihlašování do dalšího ročníku univerzity třetího věku. Bude oblačno, místy s přehánkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
2: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
0: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. V Boleticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Nevyužité a zanedbané místo by mělo v budoucnu sloužit k bydlení, klidné průmyslové výrobě a jako zázemí hasičů. Potvrdil to boletický starosta Herbert Pavera z TOP 09. Sídlit tam bude obecní centrum krizového řízení.
3: To je taková moderní hasičská zbrojnice, takže věřím, že i to se nám podaří, protože už máme podanou i žádost o stavební povolení, máme projektovou dokumentaci, takže věřím, že to využití toho území bude brzy už jasné a že se tam začne zase i nově stavět.
0: Senioři se mohou opět přihlásit na univerzitu třetího věku na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Čekají je přednášky, exkurze do nemocnic i možnost vyzkoušet si roli pacienta při zkouškách budoucích lékařů. Absolventi programu na závěrečných promocích získají certifikát o absolvování studia na Lékařské fakultě, uvedla mluvčí Hana Hanke.
4: Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí 3 vzdělávací programy, které mají praktický dopad na každodenní život seniorů. Od prevence nemocí přes první pomoc až po trénink paměti. Na všechny se už nyní mohou senioři hlásit.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji převažovat velká oblačnost a lokálně se můžou vyskytnout přehánky, zejména na horách. Večer má oblačnosti ubývat, teploty do 22 stupňů. V noci čekejte polojasno, postupně až jasno. Nejnižší noční teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Jablunkova. 2 osobní auta se srazila v ulici Bukovecká. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popoledni, pátek 24. července. Tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídneme ve 13 hodin. Teď už je ale nejvyšší čas, abyste si zavolali o písničku, kterou máte rádi. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava za chvíli začne hudební pošta. A telefonní číslo do hudební pošty, tak to je pořád taky stejné. 596 11 22 66. Pokud znáte nějakou Kristýnu, tak ji nezapomeňte. Pomeňte popřát, protože holky Kristýny mají dneska svátek. Hudební poštou vás bude provázet Vladimír Šmehlík. Přeji vám krásné poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za tou první písničkou se vypravíme na Pražskou. Míříme do města, které se může pochlubit jedním z nejkrásnějších barokních zámků ve Slezsku. V Kravařích nás čeká paní Libuše. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače toho rádia. Jste báječné rádio. Prostřednictvím tohoto rádia bychom chtěli popřát synovi Alešovi 26. července má krásné narozeniny, 40. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, hodně lásky a ať se má v životě dobře. Tomu přeje mamka, taťka a k přání se přidávají manželka Martina, synové Aleš a Mikulášek, který posílá taťkovi pusu. Taky bratr Adam s Romčou. Kolektiv Renaultu Opava. Pane Vladimíre, děkuji vám za vyhledání písničky a přeji vám krásné slunečné dny.
1: Já vám moc krát děkuji. Mějte se hezky, pozdravujte v Kravařích a blahopřejeme.

0: vše a ještě mnohem víc jí přeje Anička z Dolního Benešova. Děkuji vám.
1: A já vám oběma Aničkám přeju taky všechno dobré. I do Dolního Benešova, i do Hatě. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přesně jak říká znělka, Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Dvakrát po sobě jsme teďka byli na Pražské a teď už se vypravíme do Beskyd, konkrétně na Slezskou stranu Beskyd do Vyšních Lhot. Tam nás totiž čeká paní Jarmila. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má svátek naše milovaná vnučka Kristýnka Pěkníková z Kozlovic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky jí přejeme. Přejeme jí taky úspěch při studiu na gymnáziu, ať je šťastná a spokojená. To přejí babička, dědové.

0: spájá strejda Radega Venca s rodinami a hlavně rodiče a Vendulka s Tomášem a připojují se také Milatovi a Revendovi. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybrání písničky a mějte se hezky.
1: Rádo se stalo a Kristýně do Kozlovic k svátku posíláme písničku.

0: našem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ve 12 hodin na 23 minut ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Předchozí přání bylo vysláno z Beskyd, z Vyšních Lhot. My v Beskydech zůstaneme, ale z Těšínského Slezska se přesuneme na Moravu a míříme přímo pod hradní zříceninu Rožnovského hradu. Ve Vitči nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás v redakci i všechny posluchače Rádia Ostrava. V neděli slávy svátek Aničky, já mám tři. Je to paní Anička Jurajdová, paní Anička Večeřová a paní Anička Nováková. Všem třem holkám přeju hlavně zdravíčko, to je to nejdůležitější. Hodně štěstí, pohody rodinné i osobní a ať se jim daří. Vám děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
2: Rádo se stalo a hezký den do Vitče přejeme.

0: srdce. Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava z Valašska, z Vitče. Míříme zpátky na Pražskou, konkrétně do Píště, kde nás čeká paní Alena. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny, kdo tento rozhlas rádi poslouchají. Ráda bych poslala písničku všem Aničkám a zároveň i kamarádkám do Píště, paní Aničce Homolové, Aničce Králíkové, Aničce Berkijové a zároveň bych poslala své bývalé spolupracovníci do Bělé, Aničce Šafusové. Všem holkám vám přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v rodinném kruhu i v osobním životě. Vám z celého srdce přeje Alena.
0: A my taky přejeme všechno dobré do Píště. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji vám, nashledanou.
0: Naslyšenou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme rovnou za další písničkou, tentokrát na východ našeho kraje, míříme do Třince, čeká nás tam paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Jmení nám všem, Kristinkám a ty nám přejeme jen to nejlepší. Především paní Kristince Kramarčík z Třince Kojkovic. Milá Kristinko, jmení nám jen to nejlepší, od srdce ti chceme přát, aby tě měl každý rád. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí, úsměv na tváři, ten ať ti neschází, ať tě nejmíň dostalet, těší a baví tento svět. K tomu mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se také manželé Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásné odpoledne. Mějte se hezky a moc děkuji.
1: Rádo se stalo. Hezký den do Třince přejeme.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a máme před sebou sedmé přání a poprvé zůstáváme v Ostravě. Míříme do městské části Nová Bělá. Právě tam nás čeká paní Táňa. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes chtěla popřát a nechat zahrát písničku naší báječné kamarádce paní Anice Váldrové z Klimkovic, která v neděli slaví svůj svátek. Milá Aničko, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví ti přeje dcera Evička, syn Rostěl s rodinou a kamarádky Majka, Maruš, Jarka a Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky a nikdy zase naslyšenou.
2: Budu se těšit, paní Táňo, mějte se hezky, hezký víkend v Bělé.

0: Až budete v našem kraji někdy hledat místo, které leží na náhorní plošině, pořád tam fouká a je dokonale skryto, protože je obklopeno hlubokými lesy přírodního parku Moravice, tak se vypravte do Skřipova. Bude se vám tam moc líbit. A teď nás tam čeká paní Zdeňka. Hezký dobrý den, tady je Hudební pošta.
1: Hezký dobrý den ještě jednou. Chtěla bych popřát Aničkám, které mají v neděli svátek. Aničce Slunské, Aničce Mazurové, Aničce Pavličkové, Aničce Hybnerové, Aničce Hozové a ještě jedné Aničce Mazurové ze Skřipova. Hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti vám všem přeje Zdeňka. Děkuji vám.
0: A my přejeme všechno dobré, mějte se hezky ve Skřipově.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou poslední přání dnešního vysílání Hudební pošty. Zůstáváme v Ostravě, míříme do Zábřehu, kde nás čeká Kristýna. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, já bych si chtěla nechat rád zahrát písničku pro sebe k dnešnímu svátku a taky pro manžela Leopolda Klepače. Máme dneska výročí svatbu. Chtěla bych mu poděkovat, co pro mě všechno dělá, a taky mé dceři Andreji Čižmárové, že se o mě starají. Děkuji vám.
1: Krásné přání a my vám blahopřejeme. Mějte se hezky, naslyšenou.

A přesně taková byla dnešní hudební pošta s datem 24. července, kterou vás provázel Vladimír Šmehlík. Za malou chvíli už tady budou zprávy, no a odpolední vysílání, tak toho už se ujme Pavel Janošec. No a taky magazín Vesele a zdravě, tak si to hezky užijte a já se na vás budu těšit na vlnách Českého rozhlasu Ostrava zase zítra od 12 hodin.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Fotbalová Opava stále čeká na rozhodnutí v korupční a sázkařské kauze. Salmonelózou letos v Česku onemocnělo více lidí než loni. Karviná čistí volební urny před podzimními komunálními volbami. Zítra bude slunečno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Fotbalisté druholigové Opavy nadále neznají verdikt v korupční a sázkařské aféře. Do nové sezóny přitom vstoupí už v pondělí zápasem proti Karviné, která byla kvůli úplatkářství vyloučena z nejvyšší soutěže. Opava je také podezřelá z ovlivňování zápasů, ale vyšetřování stále neskončilo. Opavský výkonný ředitel Filip Labuda uvedl, že mezi klubem a fotbalovou asociací v současnosti neprobíhá žádná komunikace.
2: Prostřednictvím našich právních zástupců jsme etické komisi vlastně po zahájení řízení zasílali nějaký náš postoj a náhled na celou tu věc. Následně jsme jí adresovali i nějaké další výzvy s žádostí o jejich reakci, ale do dnešního dne jsme od nich žádnou odpověď ani reakci nezaznamenali. Momentálně mohu potvrdit, že jsme nebyli ze strany FAČU ničím osloveni. Od začátku toho, kdy vyšlo na povrch, že to řízení je zahájeno.
1: V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnělo téměř 2,5 tisíce, oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
1: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Karviná už připravuje urny na podzimní komunální volby. Desítky schránek si do dílny odvezla najatá úklidová firma. Pracovníci tam pomocí horkovzdušné pistole, škrabky a lihového čističe odstraňují staré bezpečnostní pásky z pečetí. Na důkladné vyčištění volebních uren mají 3 týdny, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
0: Počasí.
1: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Frýdecko-Místecku na silnici 483 u Čeladne se vyšetřuje nehoda osobního auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme tu opět po týdnu. Magazín o zdravém životním stylu. Vždy na jedno téma. Různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
6: Dobrý den. Dneska máme šlachy.
5: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
6: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
5: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád stejná. No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně.

0: Vlastně. Jsou ty cirkusáci, tak ví, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavu nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek prstu ohýbáte. A zbytek prstu
1: ano,
0: zůstává napjatý.
1: A pak mám schopnost zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový.
1: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná. Která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako vlastně nenarovnáme prsty
2: stahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda. Chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz, jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou, tak
2: přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl myslel, byla malá kvůli se automobilu, že spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavu. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi neřekl nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: Musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice. Prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali. A důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Při nehodě v Brušperku zemřela nezletilá dívka, další dvě nezletilé spolujezdkyně a řidička jsou zraněné. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobingu. Ostravsko-opavská diecéze dokončuje opravu varhan z 18. století v Rudě u Rýmařova. Zítra čekejte slunečné počasí a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Při tragické dopravní nehodě v Brušperku zemřela 14-letá dívka. Vozidlo se čtyřmi osobami havarovalo ve středu v noci na silnici třetí třídy. Za volantem seděla 23-letá vedoucí tábora. Řidička a dvě nezletilé spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění a byly převezeny do nemocnice. Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku s negativním výsledkem, říká mluvčí policie Eva Michalíková.
4: Na základě dosud zjištěných informací měla 23-letá řidička osobního vozidla, jedoucího ve směru od Brušperku do Trnávky, z dosud nezjištěných důvodů dostat smyk a automobilem vjet mimo komunikaci do silničního příkopu.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z Hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
5: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
2: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Auta budou po provizorním mostě v centru Jablunkova jezdit od 10. srpna. Stavební firma v současné době připravuje náhradní přemostění kvůli demolici mostu v Nádražní ulici. Podle krajské správy silnic je původní most ve velmi špatném stavu a nejde ho už opravit. Náhradní most bude mít nosnost 100 tun a bude zajišťovat obousměrný provoz. Pro pěší tam bude provizorní lávka. Rekonstrukce barokních varhan z kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova je téměř hotová. Jde o poslední ze dvou funkčních nástrojů po varhanáři Johanu Georgu Švarci z Libavé. Nástrojář ho dokončil v roce 1762 a dochovala se původní skříň i některé píšťaly. Podle diecezního organologa Jiřího Krátkého, ale při opravách varhanáři vycházejí z podoby z 19. století.
6: My nevíme přesně, co tu ti předchozí varhanáři, jak to postavil ten Johann Georg Schwarz přesně, protože chybí kompletně archiválie, veškeré poznatky o tom, že tu působili, tak máme jenom ze zápisu ve varhanách. Tam jako vždycky se někdo podepsal a napsal, že to hladil nebo opravoval. Těch napisů je tam hodně, ale to je vlastně téměř všecko, co tu máme.
2: Varhany poprvé zazní pro lidi u Velké poutě 2. srpna.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně až jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v horských údolích klesnou až na 5. Zítra přes den pak očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů. Na horách naměříte mezi 17 a 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ostravě Vítkovicích v ulici Rudná před křižovatkou u městského stadionu ve směru na Havířov havarovala dvě osobní auta. Je tam silný provoz, počítejte se zdržením. A nehodu dvou osobních aut nám hlásíte taky z Havířova, konkrétně z ulice Těšínská. Dejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme klidné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se podíváme do Havířova, protože tam lidé se sociálním znevýhodněním najdou pomoc na novém místě. V městské části Šumbark je nové centrum spolku Portavita. Pracovníci tam lidem pomáhají se znovu začlenit do běžného života a kromě toho se zájemci třeba také mohou naučit vařit. Ještě se podíváme na jeden malý detail, který potěší oko restaurátora při práci. Řeč bude o depozitáři muzea Novojičínska ve Fulneku, protože přiblížíme zajímavý ornament exotického mořského tvora. A ještě se podíváme na Rodina Fest. To vše v této hodině vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Máte se na co těšit, stejně tak se můžete těšit na písničky, které nestárnou už za okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a pojďme do Havířova, protože tamní spolek Porta Vita rozšiřuje služby sociální rehabilitace. V nově otevřeném centru v městské části Šumbark pracovníci pomáhají lidem nově i ambulantní formou. Jak to funguje, zjišťovala reportérka Natálie Janišková, která je právě teď ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já jsem se byla podívat na otevření nového centra sociální rehabilitace, které vzniklo na Jarošově ulici. Jde o objekt opravené staré restaurace. Teď je tam velký kulturní sál, komunitní kuchyně, kanceláře a dva ambulantní pokoje. A právě spolek Porta Vita tam lidem se znevýhodněním nabízí sociální rehabilitaci.
0: A které nové služby centrum vlastně nabízí?
1: Jde o to, že nová budova a celkově to zázemí umožní spolku rozšířit své služby. Sociální rehabilitaci dříve pracovníci poskytovali v terénu, setkávali se s lidmi v jejich domovech, venku a podobně. Teď mají dva nové pokoje, ve kterých se s lidmi mohou vidět v neutrálním, bezpečném prostředí, kde je klid. Důležité je taky to, že spolek má dva nové zaměstnance, pracovníky, kteří budou pomáhat lidem se znevýhodněním, aby se osamostatnili a vrátili do běžného života. Organizace v této lokalitě pomáhá zhruba 150 rodinám, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
2: Povětšinou je to kumulace jakoby více problémů, to znamená finance, třeba nedostatek práce, vyloučení i stran třeba nějaké etnicity nebo i jiných jakoby věcí, jak z bydlení, tak i z pracovního trhu. Jsou tam vlastně nějaké rodinné návyky, kdy lidi se trvávají jakoby v nějakém sociálním systému, aniž by měli třeba motivaci nebo úplně chuť se z toho posouvat.
0: No a v té nové budově, o které jsi mluvila, je také komunitní kuchyň. Tak jak to funguje?
1: Ano, je tam nová kuchyň. Pracovníci totiž často naráželi na problém, že když předali rodinám jídlo z potravinové banky, tak s ním lidé neumíli.

0: učit. Já ještě doplním, že je v té budově taky velký sál, kde chce spolek pořádat kulturní a komunitní akce.
1: Lidé se sociálním znevýhodněním najdou v Havířově pomoc na novém místě, a to v městské části Šumbar, kde vzniklo nové centrum spolku Porta Vita, a informovala nás o tom reportérka Natálie Janišková. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Různé poklady čekají na svou chvíli slávy pod střechou staré haly ve Fulneku, kde má Muzeum Novojičínska depozitář exponátů velkých rozměrů. Restaurátor Stanislav Kľúčik zná do nejmenších podrobností příběhy starých kamenných bloků, které třeba leží na paletách a jednou se dostanou i možná do muzejní expozice. No a jeden příběh se zajímavou zápletkou okolností nálezu zaznamenala i redaktorka Petra Štrimplová.
2: Jeden z pokladů, který mají restaurátoři uložený v depozitáři v centru Fulneku, je zajímavý kus pískovce, je to tak? Restaurátor Stanislav Kľúčik mi to ozřejmí, má v rukou několik vlastně repro fotografií, ano, tak to, tam nás to zavádí, ten příběh.
3: Je to fotografia, která vypovedá o původnom stave a umístění vystuplej fasády renesančnej, také arkádovej, v rámci centrálneho námestia v Novom Jičíne. Jedná sa o vystúplú fasádu starej pošty, ktorá je dneska už rekonštruovaná, reštaurovaná. Tu máme možnosť vidieť svorník, ktorý poslucháčovi môžem nejak tak jednoducho opísať. Má približne výšku tých 80 cm, hrúbka monolitného bloku je tých 20-25 cm. A o čo sa jedná? Jedná sa o svorník s veľmi jemnou, rytou, plastickou takou výzdobou renesančnou, kde v spodnej pete tohto svorníka je umiestnená váza, z ktorej chrlí takým renesančným poňatím zoomorfná a vegetabilná ornamentika v znamení takých štylizovaných delfínov, kde máme možnosť sledovať aj granátové jablko a ďalej ten spomenutý rytý vegetabilný ornament.
2: Takže my se na to díváme, je to vzhůru nohama z našeho pohledu a ukažte toho delfína, kde já jsem schopna v tom rozpoznat opravdu tvar, když zapojím představivost, vy ho tam vidíte, já úplně.
3: Pri bočnom svetle je to také slabšie, také ponuré osvetlenie, ale pri tom bočnom razantnom osvetlení a pri tom reštaurovaní sa určite podarí tento veľmi jemný, rytý, taký až donatelovský relief odkryť, aby to ten návštevník Múzea Novojičínska mohol zhliadnúť a pri vhodnom bočnom razantnom osvetlení určite tento konkrétny spomenutý ornament tohto delfína vynikne.
2: No a kde sa vzal delfín na fasáde na reliefu staré pošty Novojičínske?
3: Tak určite to svedčilo o významnosti toho donátora alebo o umeleckom poňatí celého regiónu Novojičínska, nakoľko máte možnosť vždycky sledovať tabuľu, ktorá vás pri vstupe smerom od Hladkých Životíc, smerom cez Kunín až do Nového Jičína upozorní, že vchádzate do mesta renesance a baroka Nového Jičína. Takže je to jeden z takých hlavných, podľa mňa, kľúčových predmetov, ktorý dokáže na jednoduchom architektonickom prvku poukázať, že sa fakt jedná o taký unikát a tá renesancia sa podpísala aj na jednoduchej architektúre. Nie je obyčajného, ale veľmi dôležitého svorníku starej pošty v Novom Jičíne.
2: Ešte povieste, kde teda vykoukl na svetlo?
3: Tento svorník vykoukl na svetlo pri obhliadke jedného zo zamestnancov technických služieb v Novom Jičíne, kde videl, že tam niečo vykúka. My sme ho otočili z druhej strany. On asi ho mal možnosť otáčať nejakým nákladným autom, nejakým bagrom. Takže vlastne nejakým tým jednoduchým skúmaním, keď sa jednalo o technické služby Nového Jičína, som to zadefinoval alebo prisúdil.
2: A to bolo přímo v prostoru tých technických služeb?
3: Bolo to v suti, bolo to v makadáme, trošku v asfaldovej nejakej tej drti, čiže jemne sme to očistili. Je to stále ešte v stave pred reštaurovaním.
2: Takže velké štěstí vlastně.
3: Ano.
2: Objevitelské.
3: Ano. A zároveň ten pán, který nám to vlastně fakt nezištně podaroval, prosil, aby mal zadarmo doživotný vstup do muzea. Čiže to je tak jako pěkné a zároveň...
2: To je splnitelné.
3: Citlivé.
2: Stanislav Klučík z Fulneku, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Skupina ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 14:33. Co nás čeká za chvíli? Třeba zmínka o Rodina Festu, který právě probíhá v Novém Jičíně. Podíváme se tam živě. Také nás čeká už po 15. hodině pravidelná Džungle zločinu s Arturem Kubicou. Podíváme se i za barokními varhany z Rudy u Rýmařova, které byly v opravě. A ještě nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo, a také zmíníme další soutěžní recept letošního pochoutkového roku. No a po 16. hodině nebudeme vynechávat ani humoriádu, ve které dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu režisérka Jitka Němcová, a to spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem. To si nemůžete nechat ujít.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Park pod gymnáziem v Novém Jičíně dnes patří rodinám. Právě tam probíhá Rodina Fest. Odpoledne plné her, pohybových aktivit i společných zážitků, které připomíná, že to nejcennější je čas strávený společně. Děti i rodiče si mohou vyzkoušet nejrůznější stanoviště, odpočinout si v relaxační zóně nebo se zapojit do společné taneční výzvy. No a jaká je na místě atmosféra a čím vším organizátoři návštěvníky lákají, to už zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková, jsme živě ve spojení. Petro, hezké odpoledne. Tak co se právě teď na Rodina Festu děje?
2: Krásné odpoledne. Jak už bylo řečeno, těch stanovišť, které tady jsou a které mohou rodiny zažít, tak těch je opravdu spoustu a myslím si, že si to tady užijí nejenom děti, ale i jejich rodiče či prarodiče a o to právě tady na Rodina Festu jde. A to je celý ten princip toho dnešního odpoledne. O tom, jak to funguje a proč, tak to ví jedna z organizátorek, paní Turuňová. Dobrý den. Řeknete mi tedy ten koncept a smysl toho dnešního odpoledne.
3: Krásné odpoledne, zdravím vás z Rodina Festu. My jsme dali té akci název Rodina Fest, protože chceme oslavit význam rodiny a fest může znamenat jako festival, ale možná i ve slezském a možná i novojičínském nářečí fest jako festovní, odolné, stabilní a to všem rodinám chceme přát. Proto tu akci pořádáme, ji několik organizací ve městě, spojujeme síly, protože všechny ty organizace celoročně pracují s rodinami nebo s jejich členy a tu myšlenku chceme podpořit, že pořád věříme, že nikdo nevymyslel nic lepšího než zázemí rodiny, kde každému členu rodiny by mělo být dobře a bezpečně.
2: Když sem zavítají naši posluchači, protože nás uslyší a bude se jim třeba líbit to, že tady dnes se pořádají různé takové atrakce a akce, tak co je takové to lákadlo nebo co tady všechno budou moci zažít?
3: My tu naši akci máme namyšlenou tak, abychom vytvořili zázemí a laskavé prostředí pro všechny, kteří zde přijdou a aby jej mohli využít všichni, aby to nebylo, že si užijí jenom děti a rodiče nebo dospěláci, kteří je doprovázejí, na ně čekali někde, ale by mohli ty aktivity dělat spolu. A letošním tématem ročníku je Rodino, pohni se, ale to nejenom, aby to evokovalo nějaký sportovní význam, ale i pohni se ve vztazích, zážitcích, všímavosti k sobě, takže všechny stanoviště jsou zaměřené právě na tohle a jsou přizývány děti k nějakým pohybovým věcem, máme tady vlastně nevím, jak se to správně jmenuje, horse ride, je to vlastně teďkom taková atraktivní záležitost.
2: Hobby horsing.
3: Děkuji, vidíte, teď jsem se sama sebe nachytala, že to nevím, jak se to říká, ale máme tady i společnou jízdu na koloběžkách, kdy máme koloběžku jak pro dospělá, tak pro dítě a můžou to tvořit spolu. Máme pro menší děti tady smyslohraní, aby se mohli rozvíjet. Máme tady další aktivity, které máme tady slackline právě z těch pohybových a každou chvíli tady dorazí ještě i skupinka kluků, kteří se zabývají parkourem a budou tady mít workshop třeba pro starší děti.
2: Dokdy, pokud jsme tedy někoho teď nalákali a chtěli by to minimálně novojičíňáci vyzkoušet a přijít sem za námi, tak dokdy tady budete? Dokdy budete oslavovat rodinu?
3: Tak začali jsme právě před chvílí ve 2 hodiny a budeme tady do 17:30 dneska, ale samozřejmě to jenom tak poňoukáme, aby rodiny si užívaly celé léto a nejenom na tom krátkém odpoledni, ale dneska do 17:30.
2: Tak já přeju, ať přijde co nejvíce lidí, ať si to pořádně užijete i vy, i návštěvníci a děkuji moc za váš čas.
3: Děkujeme, hezké odpoledne všem rodinám a všem posluchačům.
2: Jak jste slyšeli, pokud byste chtěli vyzkoušet některé aktivity, třeba jako je hobby horsing, tady v Novém Jičíně, tak určitě přijďte, stojí to za to, je tady nádherná atmosféra a krásné počasí.
1: Do Nového Jičína na právě probíhající Rodina Fest nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. I to je informace, kterou uslyšíte už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připravujeme zprávy přesně na 15. hodinu. Přejeme klidné a hlavně nerušené odpoledne.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. Pracovníci nového centra sociální rehabilitace pomáhají lidem z Havířova. Ryžoviště na Bruntálsku dostavilo nové kolumbárium. Zítra čekejte slunečné počasí a teploty do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z Hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
5: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy, exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
3: Radnice v Ryžovišti na Bruntálsku rozšířila kapacitu svého hřbitova. Obec dokončila nové kolumbárium, které doplní to stávající. Kromě samotných ukládacích míst tam jsou i nové stojany na svíčky. Podle nezávislé starostky Ryžoviště Petry Poláčkové tamní populace stárne a míst na hřbitově je málo.
6: Kolumbárium jsme se rozhodli rozšířit o větší kapacitu, protože byl nedostatek. Mají u nás uložené urny i z okolních vesnic, proto jsme využili dotaci Evropské unie a přes projekt MAS Rymařovsko a rozšířilo se o 28 míst.
3: Bohumínští hasiči z Vrbice mají novou sportovní stříkačku. Stroj využijí především při závodech v požárním sportu. Původní stříkačku nechali hasiči kompletně upravit. Z původního stroje zůstal pouze vnější plášť. Ostatní části nahradila nová technologie.
7: Stříkačka váží přibližně 130 kg a patří mezi výkonné stroje upravené pro požární sport. Bohumínští hasiči z Vrbice letos slaví 100 let od založení sboru, který sdružuje více než 100 dospělých i mladých členů. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, postupně až jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v horských údolích klesnou až na 5. Zítra přes den pak očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte 17 až 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Dobré na Frýdecko Místecku u nákupního parku se srazila 3 osobní auta. S opatrností místem projedete. A pozor na Opavsku, na silnici číslo 56 mezi Kozmicemi a Hlučínem stojí porouchané auto. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A za chvíli nás čeká pravidelný seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Uslyšíme o tom, na co si dát pozor, když jdete třeba k vodě a zvete přes sociální sítě známé kamarády, a také, co si sebou vzít a nevzít k vodě. Tomuto tématu se budeme věnovat za chvíli. No a také se podíváme za varhanáři, kteří se museli takzvaně popasovat s hromadou původních dílů z 18. století při opravě barokních varhan z Rudy u Rýmařova. První tóny po renovaci uslyšíte v našem vysílání také. A čeká nás i rubrika Co v učebnicích nebylo a pravidelný pochoutkový rok s dalším soutěžním receptem. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a když se teď v létě vydáte k vodě, ať už na koupaliště nebo do přírody, tak pokaždé můžete počítat s tím, že když se nebudete hlídat své věci, může jít okolo zloděj a jste hned chudší. Navíc pokud o místech, kde se právě koupete a opalujete, informujete třeba na sociálních sítích, můžete zažít i nepříjemné situace s lidmi, kteří si na vás třeba chtějí počkat. Začíná bezpečný průvodce džunglí zločinu s redaktorem Arturem Kubicou.
1: Naším hostem je policejní preventistka Kateřina Šromová a společně probereme některá nebezpečí, která číhají na koupalištích a hlavně v přírodě, třeba u rybníků, u řeky, na ženy. A bude to tentokrát osobní zkušenost s nepříjemnými lidmi. Ptali jsme se Kateřiny Šromové, kam chodí k vodě nejraději.
2: Já chodím většinou na přehradu, na Žermanickou přehradu.
1: Nestává se vám, že vám tam třeba někdo přijde, uvidí, že jste pěkná žena a že vás obtěžuje?
2: Ano, stává se to.
1: Jak jste zareagovala?
2: Chodím na zátoku na přehradu, kde to vlastně můj kamarád, takže vždycky se obrátím na svého kamaráda, který tam pracuje.
1: A byla možnost odejít? Nebyl ten člověk třeba dotěrný?
2: Stává se, že jsou ti lidé dotěrní. Hlavně je velký problém i ten Instagram třeba, protože hodně lidí si dává příspěvky nebo příběhy, že jsou třeba na tom místě a chodí tam potom lidi, kteří je normálně třeba obtěžují přes ty sociální sítě.
1: To mě ale nikdy nenapadlo, že i to je tak nebezpečné. Takové věci se dějí i když jdete k vodě, že si někdo dá snímky, budu tam a tam?
2: Přesně tak, někdo si dá třeba příběh, že se nachází třeba na té Žermanické přehradě, na té zátoce a ti sledující potom ví, kde ten člověk je. Je to i moje osobní zkušenost, že jsem si dala příběh právě z přehrady a člověk, který mě neustále sledoval, tak tam šel a sledoval mě i na té přehradě.
1: Takže vy máte svůj vlastní příběh, kdy člověk, který po vás, dejme tomu, toužil, reagoval na to, že vy jste si na sociální sítě dala svůj příběh, že jste u Žermanické přehrady a tam vás čekal?
2: Přesně tak, seděl 4 hodiny za mnou. Já jsem seděla vlastně na lavičce u vody a on seděl 4 hodiny za mnou a sledoval mě.
1: Chtěl se s vámi seznámit, nebo jak to probíhalo?
2: Ne, naštěstí nebyl, jsem tam se svojí kamarádkou, takže jsme potom společně odjeli autem, ale ten člověk mě sledoval vlastně prakticky úplně všude. On mi potom posílal i fotky, že jsem ve fitku, že ví, že jsem ve fitku a tak dále. Takže opravdu nedávat příběhy v tu chvíli, kde jste. Třeba si to dát až potom večer, když už jste doma, tak si dát příběh, že jste někde byl, ale určitě nepřidávat ten příběh v tu danou chvíli.
1: Co poradit takovým děvčatům, které se setkají s někým dotěrným? Co mají udělat?
2: Určitě mu říct, ať je nechá na pokoji. Pokud je nenechá na pokoji, tak třeba zavolat i na policii.
1: Policie reaguje rychle?
2: Ano, většinou to jsou minuty a přijede.
1: Dnes byste to udělala jak?
2: Určitě bych nezveřejňovala na sociálních sítích v tom příběhu to místo a nevzdílala bych to přesně v ten daný okamžik. Když už bych se tím chtěla pochlubit, kde jsem byla a co jsem dělala, tak určitě bych to dala třeba až ve večerních hodinách nebo následující den. A zveřejňovala bych třeba vůbec místo.

0: raději zavolat právě tu policii, která to s ním vyřeší nějakým jiným způsobem.
1: Jdu na pláž, na přehradě. Co si sebou mám brát a co si sebou nemám vzít?
0: Určitě si nebrat žádné cennosti. Pokud tam jsou uzamykatelné skříňky, tak vložit do skříňky. Nenechávat je bez dozoru na dece. Pokud si je nemám kde uložit, tak se střídat v té vodě, aby určitě někdo zůstal na té dece a pohlídal ty věci.
1: Jsou krádeže u vody časté?
0: Ano, jsou, řešíme to poměrně často. Lidé si nedávají pozor na své věci, myslí si, že když nechají věci pod dekou, že si jich nikdo nevšimne, a to je právě ten moment, kdy mají příležitosti zloději.
1: No jestli vás pozoroval ten člověk, který se s vámi chtěl seznámit 4 hodiny, než se odhodlal, tak to znamená, že ten zloděj za mnou může sedět stejnou dobu a přesně ví, kde ty věci mám.
0: Přesně tak, oni čekají na tu příležitost.
1: Lidé jsou na koupalištích, jsou u vody. Jaký je tam největší problém?
0: Určitě největší problém je kombinace vody a alkoholu. Lidé potom mají po alkoholu zpomalené reakce, myslí si, že doplovou dál, než dokážou. Například minulý rok v červenci se řešil případ dospělého muže, který si šel zaplavat po předchozí konzumaci alkoholu. Když se po několika hodinách nevrátil, tak jeho přátelé zavolali pomoc. Rozběhla se velká pátrací akce, následující den ho našli na dně přehrady.
1: Poslouchali jste další díl pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu, který vysíláme každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A tentokrát to bylo s policejní preventistkou Kateřinou Šromovou o tom, kam až může dojít zveřejňování vašich soukromých aktivit na sociálních sítích.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Hezké odpoledne přejeme. Jen dva funkční nástroje zbyly po barokním varhanáři Johannu Georgu Schwarzi v Libavé a jeden z nich teď dávají dohromady v malém kostele Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova. Varhany mají za sebou dvouletou rekonstrukci a zanedlouho si je budou moci lidé poslechnout při tradiční pouti.
1: Já jsem se teď vyšplhal na kůr a na unikátních varhanech. Už tady pracuje Josef Brachtl.
2: Teprve to nasazujeme, musí se to celý vyintonovat, aby všechny pištaly hrály ve stejné barvě, ve stejné síle, vždycky v tom rejstříku. A pak se to teprve ladí, takže teď je to jenom naházený tam, takže se to nedá poslouchat.
1: Říkal jste, že některé pištěly jsou opravdu původní.
2: Ty, co jsou tmavé, ty jsou původní z toho 1762, vždycky ty světlejší jsou nové. A je tam i pár dřevěných původních, ale. Jo, toto všechno jsou původní pištaly dřevěný.
1: Kusy dřeva, které jsou opravdu původní, tedy z roku 1762. Jenom pro představu, tehdy ještě nebylo zrušeno nevolnictví a Spojené státy, které slavily nedávno narozeniny, tak ještě neexistovaly.
2: Ale je to falešné.
1: Autorem varhan je Johann Georg Schwarz z Libavé. O historii nástroje mluvíme společně s organologem ostravsko-opavské diecéze Jiřím Krátkým.
3: Varhany v Rudě jsou jedním z našich nejstarších nástrojů, které máme v diecézi. Už v 90. letech 18. století ho předělávala rodina Staudingerů z Andělské hory jako tehdy nejvýznamnější varhanáři působící v Českém Slezsku.
1: Jak ale vypadaly varhany v roce 1762, jasné není. Dokumentace se totiž nedochovala.
3: Větší přestavbu těchto varhan dělal uničovský varhanář Brauner. Trošku to přizpůsobil duchu doby, poměrně citlivě, a my jsme se vlastně rozhodli tyhle citlivé a vlastně i liturgicky a z hlediska použitelnosti vhodné úpravy ponechat tak.
1: Restaurátoři tak vrátili varhany do podoby z 19. století. Povedlo se jim ale obnovit původní pozdně barokní skříň varhany i s originálním nátěrem. První zkoušku má nástroj na tradiční pouti, kam chodí stovky lidí. Připadá na první neděli v srpnu. Z Rudy u Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a ve Frýdku Místku dnes začíná Jazz ve městě. Jde už o 20. ročník tohoto festivalu, který nabízí přehlídku domácích i zahraničních umělců. Jazzová hudba rozezní areál zámku a také areál bývalé továrny. Na konkrétní program už se zeptáme Lenky Vaškové z Kultury FM, se kterou jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne.
1: Hezký den všem.
0: Tak paní Vašková, je letošní 20. ročník něčím specifický?
1: Tak specifický je tím, že poprvé na jazzu ve městě je headlinerkou žena a její francouzská zpěvačka Camille Berto.
0: Tak pojďme konkrétně k dnešnímu programu. Začínáte vystoupením mladé hvězdy českého jazzu Daniela Bulatkina. S čím přijíždí do Frýdku Místku?
1: Klavírista Daniel Bulatkin přijede na festival se svou novou kapelou Vesper. A spolu s ním vystoupí slavný český kytarista David Doruška a bude mít francouzsko-americkou rytmiku speciálně pro tento festival a zahrají moderní jazz propojený s elektronikou. No a po nich následuje festivalová jam session, kterou otevřou studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
0: A jak je sestavený zítřejší sobotní program, kdo bude hlavní hvězdou?
1: Tak sobotní program se uskuteční na Frýdeckém zámku a hlavní hvězdou je již zmíněná francouzská vokalistka Camille Berto, která patří k nejvýraznějším osobnostem současné jazzové scény a potvrzuje, že festival je skutečně mezinárodní událostí. A vlastně Camille nás inspirovala i k vytvoření speciálního francouzského menu, které připraví frýdecko-místecké e-bistro. No a výraznou českou ženskou jazzovou osobností, která také vystoupí během sobotního večera, je pianistka a skladatelka Kristýna Bárta, která přinese svěží pohled na moderní jazz, takže zase trošku jinačí odstín jazzu, a představí se také Libor Šmolda's Quartet s novým projektem Story Miles, který vzdá hold slavnému trompetistovi a skladateli Milesi Davisovi. No a na závěr sobotního programu zazní mezinárodní duo Tour Guide Blonde s americkou zpěvačkou Alison Wheeler, která nás vtáhne do světa zasněných melodií, kytarové energie a moderního indie rocku.
0: No a my ještě připomeneme, že dnešní program začíná v 19 hodin ve Frýdku Místku v Nové Osmičce. Dají se vstupenky koupit ještě přímo na místě?
1: Ano, vstupné bude pro zájemce k zakoupení na místě a jen ještě připomenu, že na sobotu a na zítřek si ještě zájemci mohou koupit zvýhodněné vstupné prostřednictvím webových stránek Kultura FM. Takže ještě jednou zveme všechny příznivce nejen jazzové hudby na Jazz ve městě do Frýdku Místku.
0: Ve Frýdku Místku dnes začíná Jazz ve městě, tedy 20. ročník festivalu, na který nás pozvala Lenka Vašková z Kultury FM. Přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Takže v neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiří ho pospíšila z Rudy nad Moravou, tedy třetí nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To už někdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Se vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: No a jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výhernými recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Programu Nová zelená úsporám už podala žádost necelá tisícovka lidí. Orlová odkoupí za více než 46,5 milionu korun pozemky pro výstavbu rodinných domů. V Píšti je opravená neobvyklá osmihraná kaple. Zítřejší počasí bude slunečné, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí méně. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti. Zbytek dosáhne pouze na bezúročnou půjčku, dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
2: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené, k podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
0: Orlová odkoupí od společnosti Asental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46 milionů 700 tisíc korun. Území chce využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se zámeckým parkem. Informovala o tom dnes mluvčí radnice Andrea Vargová. Nákup pozemků už schválili zastupitelé. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle Macinky jediná hospodárná varianta. Pavilon totiž nikdo nechce koupit. Karviná nechává před podzimními komunálními volbami vyčistit všech 150 volebních uren. Schránky budou na podzim využívat zhruba v 50 volebních místností. Proto je firma zbavuje zbytků starých pečetí a připravuje je k dalšímu použití. Práce potrvají 3 týdny a poté se urny vrátí zpět na radnici, upřesnila ředitelka najaté uklízecí společnosti Veronika Mikudíková.
3: Někdy to jde lépe na některých urnách, na některých vlastně stráví víc času. Proto ta časová náročnost se nedá nikdy odhadnout, takže někdy máme prostě za den hotovo. Jo, určitý počet, který jsme si rozpočítali, někdy nám to trvá déle. Je to různorodé. Vždycky se to snažíme odevzdat včas.
0: Píšti na Hlučínsku se podařilo obnovit a zrekonstruovat neobvyklou kapli v centru obce. Osmihraná stavba z 18. století stojí uprostřed křižovatky v sousedství tamního kostela a uvnitř je socha Jana Nepomuckého. Kaple má po výměně střešní krytiny a opravě fasády taky nový nátěr. V plánu je i vymalování vnitřních prostor.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříte maximálně do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Novém Jičíně v ulici Hřbitovní se srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláš, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru, prosím, brýle a mám tady tři bardy, opravdu tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Začát Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný, tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mim no, v jedné dlhé souvislé pauze, ano. kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mim nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mim, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluju pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, no, samozřejmě.
2: No dobře,
3: no pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se v pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten julo i tak voní.
3: Hmm. Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nám buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si pozdíl, tak máš prelietať z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu na, jak vy to říkáte?
0: Stolečka.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: pan Horníček.
2: Paníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano, kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
3: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No to není
2: máš
3: tak...
2: větší výběr.
3: To není tak snaží, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický.
2: Ano.
3: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: Má, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední.

0: jsme tam.
1: Mají ještě chleba?
2: Mají, chleba mají dost.
3: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
4: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
3: On nedá párky.
4: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
3: Dejte pokoj.
4: Jo.
2: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm vždycky.
4: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
5: Každý mužský je zmetek.
4: Cože?
3: Jak to?
6: Jak to, prosím vás?
5: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
3: Mužský, chudáci.
6: Chudáci.
5: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
2: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole.
5: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
4: Zmetek.
2: Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co?
5: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
4: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
3: Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
2: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
3: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
5: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
2: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
5: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
2: Například, když stěhujete kredenc.
5: Jenomže moclikrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc. No.
2: Já mám takový hobby.
3: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
5: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
2: To je pravda.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
8: Jo, určitě, no samozřejmě.
0: Jo.
8: No, to není vůbec žádný problém.
0: Byl vám rozmetek.
8: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
0: Jo.
8: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
0: No, šla tak, si a udělala jsi.
8: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
0: Jak na to byl s technikou?
8: On by chtěl teď žít. Kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo. Strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
0: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
8: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
0: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
8: ne,
0: je to šálení.
8: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
0: Co bys doma teď chtěla mít. Nemyslím pracovně to, co používáš v filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
8: Dva roboty doma.
0: Dva, proč dva?
8: Jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Pérku pejska ještě taky robotickýho.
0: Aby ty už jsou.
8: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
0: Jo.
8: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
0: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
8: No, jasně.
0: A to by byla škoda, ale zase.
8: Ne, to je dobrý, já hru.
0: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
8: Já jsem proto.
0: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne, ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, nebyli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, Klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 000. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 000. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem chtěla. Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkej.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
5: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, já? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla, tak jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě o trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo, jo, jo.
1: Jo.
2: Když jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo, jo, jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: ledě. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bod a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Tepr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobrý dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo. Ježiš,
8: promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: Na já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na já.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dneska, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Při tragické nehodě v Brušperku zemřela dívka. Další dvě nezletilé spolujezdkyně a řidička jsou zraněné. Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Chce zpřehlednit současná zastaralá pravidla. Fotbalisté ve frýdecko-místecké části Lískovec mají lepší zázemí. Zítřejší počasí bude slunečné s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Při autonehodě v Brušperku zemřela 14-letá dívka. Vozidlo se čtyřmi osobami havarovalo ve středu v noci na silnici třetí třídy. Za volantem seděla 23-letá vedoucí tábora. Řidička a dvě nezletilé spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění a byly převezeny do nemocnice. Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku s negativním výsledkem, říká mluvčí policie Eva Michalíková.
4: Na základě dosud zjištěných informací měla 23-letá řidička osobního vozidla, jedoucího ve směru od Brušperku do Trnávky, z dosud nezjištěných důvodů dostat smyk a automobilem vjet mimo komunikaci do silničního příkopu.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
5: Tohle je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
2: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Město Frýdek-Místek dokončilo obnovu zázemí na fotbalovém hřišti v Lískovci. Sportovci mají k dispozici opravené šatny, sprchy i toalety. Nová je taky společenská místnost. Na hřišti stojí nové branky. Vodu pro zavlažování dodávají podzemní vrty. Jak dodává mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, práce vyšly na zhruba 4 miliony 700 tisíc korun.
6: V druhé etapě úprav plánujeme opravu vodovodní přípojky, aktuálně necháváme projektovat odvádění a likvidaci odpadních vod a počítáme s vylepšením zázemí pro nejmenší fotbalisty nebo s instalací nové časomíry. V budoucnu se zaměříme také na obnovu oplocení areálu.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně až jasno, teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia. Zítra přes den pak očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách do 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici číslo 68 u třinecké části Nebory se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je blokovaný, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině pro vás máme přehled, co vám nabídneme v rámci dnešní hodiny vysílání v rámci zpravodajského přehledu. Uslyšíte třeba o přípravě na komunální volby v Karviné. Potřeba je třeba i horkovzdušná pistole nebo obří dávka trpělivosti. Podrobnější budeme za chvíli. Také uslyšíte o tom, že v městské části Šumberk vzniklo nové centrum spolku Porta Vita pro lidi se sociálním znevýhodněním. Dále se podíváme na opravu barokních varhan z Rudy u Prýmařova. Také pozveme na festival jazz ve městě, ve Frýdku Místku. No a ještě nás čeká pravidelná předpověď počasí v telefonátu s meteorologem a bude toho mnohem více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a zpravodajského přehledu Den v kraji přeje Pavel Janošec.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Orlová odkoupí od společnosti Asental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46 milionů 700 tisíc korun. Informovala o tom dnes mluvčí radnice Andrea Vargová. Území chce město využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se zámeckým parkem. V Boleticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Nevyužité a zanedbané místo by mělo v budoucnu sloužit k bydlení, klidné průmyslové výrobě a jako zázemí hasičů. Potvrdil to boletický starosta Herbert Pavera z TOP 09. Sídlit tam bude obecní centrum krizového řízení. Senioři se mohou opět přihlásit na Univerzitu třetího věku na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Čekají je přednášky, exkurze do nemocnic i možnost vyzkoušet si roli pacienta při zkouškách budoucích lékařů. Absolventi programu na závěrečných promocích získají certifikát o absolvování studia na Lékařské fakultě. V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál. Další podrobnosti uslyšíte v této hodině. Obec Velké Hoštice chce obnovit historické vnitřní prostory tamního zámku. Vyzvala obyvatele, aby pomohli s hledáním dobového vybavení anebo půjčili například obrazy a fotografie po předcích. Z původních zámeckých interiérů se nedochovalo téměř nic. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Límařova má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony korun, uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. I tomuto tématu se budeme věnovat v následujících minutách.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravený je také zpravodajský přehled Den v kraji. Příprava na komunální volby obnáší důkladné čištění volebních uren, mimo jiné. Jak jsme vás dnes o tom informovali, v Karviné magistrát odvezl do dílen najaté firmy desítky schránek, ze kterých pracovníci trpělivě odstraňují staré bezpečnostní pásky po pečetích. Klíčovým nástrojem je přitom horkovzdušná pistole.
1: To se musí sundat a ty zbytky lepidla, co jsou, tak se potom používá technický benzín. A čistí se to s tím.
2: Hromada volebních uren je tady v garáži a s horkovzdušnou pistolí tady předvádí čistící umění Vratislav Koláčný. Tak a teď krabka. Já jsem takhle dělala stará okna, úplně jak to vidím, no, tak se mi to vrací.
1: Přesně tak. No a potom běž už to tak tím benzínem.
2: Takhle. Klasická houbička na mytí.
1: A spousta nepříjemného zápachu benzínu.
2: Ty jo, a je to pryč. Máte to spočítáno, jak dlouho to trvá?
1: Ne, to nemám teda. To záleží urna od urny, která je někde víc polepená, někde je míň.
2: Veronika Mikodíková je šéfkou úklidové firmy. Když se na to podíváte, na tu hromadu uren, tohle zautomatizovat nejde. To je ruční práce, víte?
3: Opravdu nelze. Vzhledem k tomu, že ty urny jsou používané opakovaně, tak nám záleží na to, aby se vlastně ten povrchový materiál nepoškodil.
2: Podle mluvčí radnice Moniky Dankové je příprava na volby velkou logistickou operací pro všechny úředníky. Po prázdninách čeká magistrát školení volebních komisařů.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
2: U těchto voleb má úklidová firma na čištění rekordní 3 týdny, jinak to bývá podstatně kratší lhůta. Z Karviné Andrá Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: vaším krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Spolek Portavita v Havířově rozšiřuje služby sociální rehabilitace. V nově otevřeném centru v městské části Šumberk pracovníci pomáhají lidem nově i ambulantní formou. Jak to všechno funguje, tak na to jsem se ptal už dříve v našem odpoledním vysílání přímo ve studiu reportérky Natálie Janiškové.
1: Já jsem se byla podívat na otevření nového centra sociální rehabilitace, které vzniklo na Jarošově ulici. Jde o objekt opravené staré restaurace. Teď je tam velký kulturní sál, komunitní kuchyně, kanceláře a dva ambulantní pokoje. A právě spolek Portavita tam lidem se znevýhodněním nabízí sociální rehabilitaci.
0: A které nové služby centrum vlastně nabízí?
1: Jde o to, že nová budova a celkově to zázemí umožní spolku rozšířit své služby. Sociální rehabilitaci dříve pracovníci poskytovali v terénu, setkávali se s lidmi v jejich domovech, venku a podobně. Teď mají dva nové pokoje, ve kterých se s lidmi mohou vidět v neutrálním, bezpečném prostředí, kde je klid. Důležité je taky to, že spolek má dva nové zaměstnance, pracovníky, kteří budou pomáhat lidem se znevýhodněním, aby se osamostatnili a vrátili do běžného života. Organizace v této lokalitě pomáhá zhruba 150 rodinám, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
2: Povětšinou je to kumulace jakoby více problémů, to znamená finance, třeba nedostatek práce, vyloučení i stran třeba nějaké etnicity nebo i jiných jakoby věcí, jak z bydlení, tak i z pracovního trhu. Jsou tam vlastně nějaké rodinné návyky, kdy lidi se trvávají jakoby v nějakém sociálním systému, aniž by měli třeba motivaci nebo úplně chuť se z toho posouvat.
0: A v té nové budově, o které jsi mluvila, je také komunitní kuchyň. Tak jak to funguje?
1: Ano, je tam nová kuchyň. Pracovníci totiž často naráželi na problém, že když předali rodinám jídlo z potravinové banky, tak s ním lidé neuměli pracovat a proto se rozhodli, že budou zájemce učit vařit. Pokračuje sociální pracovnice Martina Číšková.
3: Klienti mnohdy neumí pracovat ani s těmi základními surovinami, jako je čočka, hrách, cizrna a tyto věci, protože mnohdy to nezažili v dětství, takže nemají navyklé tyto chutě a budeme se je snažit motivovat v tom, aby zkoušeli nové věci.
1: Další přidanou hodnotou komunitní kuchyně je to, že jídlo prostě spojuje a že tam mohou klienti navázat zdravé vztahy a ještě se něco naučit. Já ještě doplním, že je v té budově taky velký sál, kde chce spolek pořádat kulturní a komunitní akce.
0: Nové centrum spolku Portavita určené lidem se sociálním znevýhodněním v Havířově Šumberku přiblížila ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. Jen dva funkční nástroje zbyly po barokním varhanáři Johannu Georgu Schwarzi z Libavé. A jeden z těchto nástrojů teď dávají dohromady v malém kostele Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova. Varhany za sebou mají dvouletou rekonstrukci a zanedlouho si je budou moci lidé poslechnout při tradiční pouti.
1: Já jsem se teď vyšplhal na kůr a na unikátních varhanech. Už tady pracuje Josef Brachtl.
2: Teprve to nasazujeme, musí se to celý vyintonovat, aby všechny pištaly hrály ve stejné barvě, ve stejné síle, vždycky v tom rejstříku. A pak se to teprve ladí, takže teď je to jenom naházený tam, takže se to nedá poslouchat.
1: Říkal jste, že některé pištěly jsou opravdu původní.
2: Ty, co jsou tmavé, ty jsou původní z toho 1762, vždycky ty světlejší jsou nové. A je tam i pár dřevěných původních, ale jo, toto všechno jsou původní pištěly dřevěný.
1: Kusy dřeva, které jsou opravdu původní, tady z roku 1762. Jenom pro představu, tehdy ještě nebylo zrušeno nevolnictví a Spojené státy, které slavily nedávno narozeniny, tak ještě neexistovaly.
2: Ale je to falešný.
1: Autorem varhan je Johann Georg Schwarz z Libavé. O historii nástroje mluvíme společně s organologem ostravsko-opavské diecéze Jiřím Krátkým.
3: Varhany v Rudě jsou jedním z našich nejstarších nástrojů, které máme v diecézi. Už v 90. letech 18. století ho předělávala rodina Staudingerů z Andělské hory jako tehdy nejvýznamnější varhanáři působící v Českém Slezsku.
1: Jak ale vypadaly varhany v roce 1762, jasné není. Dokumentace se totiž nedochovala.
3: Větší přestavbu těchto varhan dělal uničovský varhanář Brauner. Trošku to přizpůsobil duchu doby, poměrně citlivě, a my jsme se vlastně rozhodli tyhle citlivé a vlastně i liturgicky a z hlediska použitelnosti vhodné úpravy ponechat tak.
1: Restaurátoři tak vrátili varhany do podoby z 19. století. Povedlo se jim ale obnovit původní, pozdně barokní skříň varhany i s originálním nátěrem. První zkoušku má nástroj na tradiční pouti, kam chodí stovky lidí. Připadá na první neděli v srpnu. Z Rudy u Rýmařova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zpravodajský přehled Den v kraji. Ve Frýdku Místku dnes začíná jazz ve městě. Jde o 20. ročník tohoto festivalu. Nabízí přehlídku domácích i zahraničních umělců. Jazzová hudba bude slyšet v rámci areálu zámku a také v bývalé továrně. Na to, jestli je letošní 20. ročník festivalu něčím specifický, jsem se ptal už odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Lenky Vaškové z Kultury FM.
1: Tak specifický je tím, že poprvé na jazzu ve městě je headlinerkou žena a její francouzská zpěvačka Camille Bertot.
0: Tak pojďme konkrétně k dnešnímu programu. Začínáte vystoupením mladé hvězdy českého jazzu Daniela Bulatkina. S čím přijíždí do Frýdku Místku?
1: Klavírista Daniel Bulatkin přijede na festival se svou novou kapelou Vesper. A spolu s ním vystoupí slavný český kytarista David Doruška a bude mít francouzsko-americkou rytmiku speciálně pro tento festival a zahrají moderní jazz propojený s elektronikou. No a po nich následuje festivalová jam session, kterou otevřou studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
0: Jak je sestavený zítřejší sobotní program, kdo bude hlavní hvězdou?
1: Tak sobotní program se uskuteční na Frýdeckém zámku a hlavní hvězdou je již zmíněná francouzská vokalistka Camille Bertot, která patří k nejvýraznějším osobnostem současné jazzové scény a potvrzuje, že festival je skutečně mezinárodní událostí. A vlastně Camille nás inspirovala i k vytvoření speciálního francouzského menu, které připraví frýdecko-místecké e-bistro. No a výraznou českou ženskou jazzovou osobností, která také vystoupí během sobotního večera, je pianistka a skladatelka Kristýna Bárta, která přinese svěží pohled na moderní jazz, takže to se trošku jinačí odstín jazzu a představí se také Libor Šmolda's Quartet s novým projektem Sorry Miles, který vzdá hold slavnému trompetistovi a skladateli Milesi Davisovi. No a na závěr sobotního programu zazní mezinárodní duo Tour Guide Blonde s americkou zpěvačkou Alison Wheeler, která nás vtáhne do světa zasněných melodií, kytarové energie a moderního indie rocku.
0: No a my ještě připomeneme, že dnešní program začíná v 19 hodin ve Frýdku Místku v Nové Osmičce. Dají se vstupenky koupit ještě přímo na místě?
1: Ano, vstupné bude pro zájemce k zakoupení na místě a jen ještě připomenu, že na sobotu a na zítřek si ještě zájemci mohou koupit zvýhodněné vstupné prostřednictvím webových stránek Kultura FM. Takže ještě jednou zveme všechny příznivce nejen jazzové hudby na jazz ve městě do Frýdku Místku.
0: Přesně tak, do Frýdku Místku nás na jazz ve městě, který začíná právě dnes, zvala za pořadatele festivalu Lenka Vašková z Kultury FM.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 10 minut před 18. hodinou je připravena předpověď počasí. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Marie, jak to právě teď s počasím vypadá?
1: Tak aktuálně převažuje velká oblačnost, s výjimkou Krnovská a Bruntálska, kde je té oblačnosti podstatně méně, je spíše slunečno. Teploty se dnes vyšplhaly na 22 stupňů Celsia a vítr fouká většinou severní až severozápadní, aktuálně od 1 do 4 metrů za sekundu, přitom foukalo více.
0: Jaký je výhled na pozdější odpoledne a hlavně tedy noc a zítřek?
1: Tak ta velká oblačnost, o které jsem mluvila, se bude postupně rozpouštět, takže už v průběhu večera, řekněme pozdního večera, se prakticky vyjasní. Noc jasno bude prakticky po celou noc. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, někde na Bruntálsku mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Nejnižší teploty na horách se budou pohybovat nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr bude ráno slabý, v průběhu dne zesílí, bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: A ještě poprosíme o stručný výhled ohledně předpovědi počasí na neděli a pondělí.
1: Neděle začne jako slunečná, ale už pravděpodobně v průběhu dopoledne bude oblačnosti přibývat. Večer a v noci na pondělí se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní mezi 3 až 7 metry za sekundu a večer zeslábne. V pondělí očekáváme převahu velké oblačnosti na většině území s přehánkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. V úterý bude ještě o něco chladněji, ale od středy se poměrně výrazně začne oteplovat.
0: Za předpověď počasí děkujeme Marii Glofákové z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A kterým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra? Řidiče ve Frýdku Místku potěší informace o tom, že se dočkají bezpečnější křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Technické služby namontují nové semafory. Zlepší se i možnost odbočení. Odpoledne se s regionálním stopařem vydáme na chatu Gírová do Beskyd. Právě tam totiž mohou výletníci získat jedno z razítek do naší letní soutěže Křížem krajem. A speciálně v sobotu je tam čeká i program plný soutěží a koncert písničkářky Kači. No a v neděli se pro změnu z našeho vysílání dozvíte více o rekonstrukci Sokolovny v Krnově nebo o pouti v Kozubové. A s regionálním stopařem vyrazíme živě do Těrlicka na farmářské trhy a také do Polanky nad Odrou na Krmáš. Další vydání Dne v kraji se nenechte ujít opět v pondělí po 17. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm můžou žádat o příspěvek na školní pomůcky. Ryžoviště na Bruntálsku dostavilo nové kolumbárium. Zítra bude slunečno a naměříme do 26 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svou ženu, se stal před dvěma týdny. Policie Foldynovi zároveň zabavila střelné zbraně. Rodičům budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm zbývá už jen týden na podání žádosti o příspěvek na školní pomůcky. O podporu zatím požádalo 100 ze 186 rodin, které mají na příspěvek nárok. Na co mohou peníze využít, popisuje nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Řada rodičů řeší, že to není jenom o pomůckách, ale prvňáčkově je toho potřeba nakoupit hodně, aktovka, přezůvky, různé vybavení. Tak proto jsme se rozhodli, že nabídneme podporu pro prvňáčky formou daru ve výši 1000 korun. To znamená, může to být na tu aktovku, může to být na ty přezůvky nebo to rozdělit.
2: Radnice v Ryžovišti na Bruntálsku rozšířila kapacitu svého hřbitova. Obec dokončila nové kolumbárium, které doplní to stávající. Kromě samotných ukládacích míst jsou tam i nové stojany na svíčky. Podle nezávislé starostky Ryžoviště Petry Poláčkové tamní populace stárne a míst na hřbitově je málo.
6: Kolumbárium jsme se rozhodli rozšířit o větší kapacitu, protože byl nedostatek. Mají u nás uložené urny i z okolních vesnic, proto jsme využili dotaci z Evropské unie a přes projekt MAS Rymařovsko a rozšířilo se o 28 míst.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně až jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v horských údolích klesnou až na 5. Zítra přes den pak očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 334. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme hezký podvečer, 4 minuty po 18. hodině s Českým rozhlasem Ostrava. Čeká nás ostravská rozhlasová rodinka, v ní budeme vyřizovat vzkazy, které jste do redakce poslali a k ním připojíme písničky, o něž si píšete velmi rádi. Tak dobře poslouchejte, třeba uslyšíte i přání, které je určené jen a jen vám. No ale také v této hodině vysílání nás čeká pravidelné ostravské folklorní kalendárium a v něm dnes připomeneme osobnosti třeba i Vybitové, Martiny Pavlicové a Jana Rokity staršího. Pozveme vás na sobotní romskou píseň a nedělní anenskou pouť do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Ostravské folklorní kalendárium, jako obvykle připravila, slovem vás bude provázet Zdeněk Tofel. Hezký poslech přejeme.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Je tady první vzkaz i s přáním, protože 26. a 27. července slaví své narozeniny dva havířští důchodci. Nejsou tady uvedena jejich jména, ale snad si je dovolíme rozpoznat z podpisu, protože za zahrání písničky děkuje Milan a Jarda z Jesenicka, tak předpokládáme, že jsou to oni, oslavenci, a pokud ne, tak díky těmto podpisům se teď tito oslavenci v tom přání poznali. No a pánové by chtěli nechat zahrát havířskou směs písniček, tak posíláme Skok přes kůži a přejeme jen a jen to nejlepší k narozeninám a hodně zdraví.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava v pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Kristýna a Tina. Blahopřejeme všem nositelkám těchto jmén. Ženské křestní jméno Kristýna má původ v řečtině. Stejně tak i další varianty jména Kristýna, psáno s mykým i. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos, jako křesťan, respektive křesťanka. Mužským protějškem jména je Kristián. Známé nositelky jména jsou například švédská královna Kristýna I. švédská, americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Kristen Bell a Kristen Stewart. Dále naše herečky Kristýna Hlaváčková, Kristýna Kociánová a Kristýna Lajchtová, modelka Kristýna Lebedová, tanečnice Kristýna Kloubková, volejbalistka Kristýna Kolo, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně roku 2012 jsou známy jako Kiki a Maki. Nebo slovenská zpěvačka Kristýna Peláková s uměleckým jménem Kristýna, host loňského mezinárodního festivalu Souznění. Ze světa folklorismu je to například zpěvačka Kristýna Danielová z Uherského Hradiště, Kristýna Plačková z Krmelína, Kristýna Cochlarová z rožnovského souboru Radhošť, také solistka Beskydského folklorního orchestru, Kristýna Šedá z cymbálové muziky Světlina z Utiska Solance, Kristýna Preningerová ze zlínské cymbálové muziky Kašava, Kristýna Dvořáková z lidové muziky Střemošné u Plzně, anebo zpěvačka, tanečnice souboru Valašských vojvoda v současnosti Fogáš, Kristýna Valíčková. Poslechněme si živou nahrávku písně Ajně Vesciemie v podání Kristýny Plečkové. Je z koncertu Karpatský epilog z roku 2013. V úpravě Jana Rokity seniora hraje cymbálová muzika Technik s primášem Mirkem Hlostou.

všem Kristýnám a Tinám k svátku i našim posluchačům zpívala Kristýna Plačková z Krmelína. Hrála živě cymbalová muzika Technik s primášem Mirkem Hlostou. Vzpomeňme na našeho rozhlasového kolegu Jana Rokitu. Ve středu 22. července tomu bylo 14 let, kdy odešel ve věku 74 let do muzikantského nebe. Redaktor, hudební režisér, skladatel, upravovatel, předseda poroty soutěže zpěváčků, moderátor folkloristických akcí, cymbalista, violista, basista, kapelník ostravské cymbalové muziky Technik Jan Rokita se narodil 16. dubna roku 1938 v obci Jasená. Do folkloristického nebe odešel 22. července roku 2012 v Ostravě. Díky svým originálním hudebním úpravám a nahrávkám obohatil Jan Rokita rozhlasovou fonotéku společně s cymbalovou muzikou Technik i řadou interpretů o 12 lidových písní, což je neuvěřitelných 3600 minut. Vzpomeňme i o ostravské pořady. Zaspívejte si s námi Píseň z domova a Zpěvem k srdci, nebo Pro stanici dvojka, Folklorní notování a Putování za folklorem. Připomenu také CDčko Polepšené písničky, které natočil se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem. Jan Rokita senior nám jako muzikant a skladatel zanechal bohatý odkaz. Z jeho upravovatelské tvorby vybíráme píseň Či jsou to koníčky ryzovrané. V nahrávce ze září roku 1981 z naší jasědničky zpívá Jarmila Šuláková. Na cymbál doprovází Jan Rokita senior.

Ve středu 22. července měla narozeniny profesorka Martina Pavlicová, Rozena Niklová, etnoložka, manželka Jury Pavlici z Ryšťanu. Martina Pavlicová se narodila 22. července roku 1964 v Uherském Hradišti. Nyní působí jako profesorka na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve středu 22. července měla také narozeniny zpěvačka, housle, listka a herečka Iva Bitová, rodačka z Bruntálu. Výrazná osobnost alternativní hudební scény. Ve filmu se Iva objevila poprvé v 18 letech v Růžových snech. O dva roky později na sebe upozornila v baladě Pro banditu. Další velká role přichází ve filmu Želary, nominovaného na Oscara. Na tvorbě speciálního nářečí a korekturách textu filmu Želary se podílela Veronika Šalamounová, zpěvačka z ostravické Gruníku. Další úspěch zaznamenala Iva Bitová ve filmu Tajnosti. V loňském roce vystoupila Iva Bitová s Beskydským folklorním orchestrem, a to hned dvakrát v pořadu Svatou dobu již tu máme v rámci Mezinárodního festivalu souznění, kde vznikly pěkné živé nahrávky. Martině Pavlicové a Ivě Bitové blahopřejeme dodatečně i my z ostravského studia. Poslechněme si snímek z roku 2010, Zelený víneček v podání Ivy Bitové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Davidem Švecem v orchestrálním aranžmá Petra Ostrouchova. Spoluúčinkuje doprovodná kapela v obsazení David Doruška, akustická kytara, Oskar Törek, trubka, Jaromír Honzák, kontrabas a Miloš Dvořáček, bicí. Live, tedy živou nahrávku, pořídil náš mistr zvuku Lubomír Vírek v evangelickém Kristově kostele v Ostravě 5. listopadu roku 2010. Rád ještě připomenu, že snímek Zelený víneček nápěvě ze Sušilovy sbírky obdržel v této podobě dvě nominace v rámci soutěže EBU Grand Prix Svetozár Stračina v Slovenském rozhlase Bratislava roku 2011. Vítězství uniklo doslova o vlásek.

Zpívala Iva Bitová, hrála doprovodná kapela a filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Davidem Švecem. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U studiového mikrofonu je letně naladěný Zdeněk Tofel. Máme pro vás první pozvánku. Zítra v sobotu 26. července proběhne v Národním muzeu Valašského muzea v přírodě v Roždově pod Radoštěm od 13 do 17 hodin 32. ročník Mezinárodního festivalu Romská píseň. Festival se v Roždově pořádá od roku 1994 a za tu dobu získal významné renomé. Díky hudbě, zpěvu i tanci si můžeme přiblížit kulturu Romů. Ředitel festivalu Petr Tuli, a mimochodem doktor filozofie, má na zítřek se svým týmem připraven bohatý program. V dřevěném městečku Rožnovského skanzonu vystoupí od 13 hodin na komorním amfiteátru hudební soubor Ladislava Riga a taneční soubor Romka, oba ze Slovenska. Pak zpěvačka Gitus s oslovým doprovodem z Maďarska. A od nás, z České republiky, skupina Imperio, saxofonista Erik Tulej, taneční soubor Asal z Ostravy, taneční soubor Roma ze Vsetína a taneční soubor Salut Roma. Mokrá varianta je připravena v Janíkově stodole. Hudební pozvánce na zítřejší romskou píseň si poslechneme Anu Giňovou v titulu Dnes musíš zemřít, Ada Dives, Tu musíš Temerev. Nahrávka z naší S1 je z listopadu roku 1976. Hraje romská lidová hudba Josefa Gyni z Opavy.

Poslední pozvánka je opět do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, tentokrát na Anenskou pouť. V neděli 26. července na svatou Anu proběhne od 9 do 18 hodin lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi. Tradiční oslava svátku patronky Valašska svaté Anny je spojená se mší svatou, která začne v 10 hodin dopoledne ve farním kostele všech svatých v Rožnově pod Radoštěm. Následuje krojované procesy s doprovodem dechové hudby Rožnovanka. Nosítka se sochou svaté Anny ponesou dívky ze souboru Beskyd ze Zubří. Lidová pouťová slavnost bude v dřevěném městečku až do 18 hodin. Pro děti jsou připraveny pouťové atrakce, Finkovy historické kolotoče. Vystoupí kejklíři a akrobati Vlčkovi. V 10 hodin 50 minut a ve 14 hodin vystoupí ve Fojtském dvoře kočovné jarmaneční divadlo s představením Lumpaci Vagabundus. K poslechu zahraje od 1:30 odpoledne na pódiu u rybníčku AV Blues and Swing. Ve 14:15 vystoupí ve Fojtském dvoře divadlo Pronitka s pohádkou Kašpárek to splet. A v hlavním programu vystoupí od 15 hodin na komorním amfiteátru Valašský soubor Troják z Valašské Bystřice. V hudební pozvánce na Anenskou pouť, která proběhne pozítří v neděli 26. července ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, zazní titul Námluvy v podání zpěváků a muzikantů Valašského souboru Troják z Valašské Bystřice. Klidný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Toffel.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Orlová odkoupí za více než 46,5 milionu korun pozemky pro výstavbu rodinných domů. Pracovníci nového centra sociální rehabilitace pomáhají lidem z Havířova. Ostravsko-opavská diecéze dokončuje opravu varhan z 18. století v Rudě u Rýmařova. Počasí bude zítra slunečné s teplotami do 26 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Orlová odkoupí od společnosti Asental Land přes 29 hektarů pozemků v lokalitě ulic Sadová a Rajčula v části Poruba. Zaplatí za ně 46 milionů 700 tisíc korun. Území chce využít mimo jiné k výstavbě rodinných domů a propojení lesoparku se zámeckým parkem. Informovala o tom dnes mluvčí radnice Andrea Vargová. Nákup pozemků, který už schválili zastupitelé, město uhradí ze strategické rezervy. V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy, exekuce, dala velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
2: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
5: Ráno to bude ještě na svetr.
6: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
5: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
6: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Rekonstrukce barokních varhan z kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova je téměř hotová. Jde o poslední ze dvou funkčních nástrojů po varhanáři Johanu Georgu Švarci z Libavé. Nástrojář ho dokončil v roce 1762 a dochovala se původní skříň i některé píšťaly. Podle diecezního organologa Jiřího Krátkého, ale při opravách varhanáři vychází z podoby ze 19. století.
7: My nevíme přesně, co tu ti předchozí varhanáři i jak to postavil ten Johann Georg Schwarz přesně, protože chybí kompletní archiválie, veškeré poznatky o tom, že tu působili, tak máme jenom ze zápisu ve varhanách. Tam jako vždycky se někdo podepsal a napsal, že to hladil a nebo opravoval. Těch napisů je tam hodně, ale to je vlastně téměř všecko, co tu máme.
2: Varhany poprvé zazní pro lidi u Velké poutě 2. srpna.
3: Počasí.
2: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříte maximálně do 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U Dobré na Flídecko-Místecku na silnici D48 na 54. kilometru ve směru na Český Těšín stojí porouchaný autobus. Projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
8: Český rádio v Ostravě. Vydařeňa.
9: Dobrý večer, piątek 24 lipca 2026 roku, imieniny Krystyny i Wiktora. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Od 10 sierpnia kierowcy przejeżdżający w Jabłonkowie przez Olzę zaczną korzystać z tymczasowego mostu. Dotychczasowy most był bowiem w złym stanie i pójdzie do rozbiórki. Most zastępczy ma nośność 100 ton, a jego konstrukcja zapewni ruch dwukierunkowy. Jak podał ratusz, piesi będą mogli dostać się na drugi brzeg oddzielną tymczasową kładką. W Wabierzowskiej dzielnicy Szumbark powstało w budynku dawnej restauracji nowe Centrum Rehabilitacji Społecznej. Pracownicy ośrodka będą pomagać osobom niepełnosprawnym, będą je głównie uczyć samodzielności, aby mogły włączyć się do normalnego życia. Dyrektor placówki Dawid Starzyczny powiedział, że w budynku powstała też wspólna kuchnia i salka kulturalna. Niedziela to dzień od pustu świętej Anny. Uroczystości odbędą się tradycyjnie w kaplicy na Kozubowej, gdzie czeska msza rozpocznie się o godzinie 9, a polska o 11. Świętować będą także PZK-owcy z Karminy Raju. Po mszach, które odbędą się o godzinie 9 i 10, będzie można wpaść do rajskiego domu PZKO na Polski Festyn, gdzie wystąpią zespoły Zaolzi i Gimnaści oraz kapela M-Band. Dzisiaj piątek. Czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą nazwałem zamiast urodzinowego bukietu, czyli z Renatą Puclacher o poezji, teatrze i pograniczach. A na razie posłuchajmy piosenki, do której tekst napisała bohaterka wieczoru, a muzykę skomponował Zbigniew Siwek. Nazywa się Divertimento Cieszyńskie, a śpiewa Małgorzata Pikus.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že

0: Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně.
1: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
0: Ne, no já to taky umím.
1: Nohy za hlavu nebo?
0: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
1: Poslední článek prstu ohýbáte. A zbytek prstu zůstává napjatý.
0: A pak mám schopnost zaklonit ruku a vlastně udělat
1: zvrátit takový,
0: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
1: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachami?
0: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata, a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
1: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravě.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipitrénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor, a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam se
2: tak, obrátit. Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen byla malá kvůli se automobilu, která spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlachy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak může vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
2: Nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: vám neřekne
0: to musíte
1: nikdo.
0: Poznat vy vysledovat
1: to. Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: Tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na ruku?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou 4 druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend, příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
3: Ráno to bude ještě na svetr.
4: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
3: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
4: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla také komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
5: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy, exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
2: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
6: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
7: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
6: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
8: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
6: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
1: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šanova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
9: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
10: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
9: V přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. Zaslouží si náš obdiv.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, kdy jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě vypadne
3: oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Nehlásila, ona dělala, jestli se ptá, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník, asi neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jsem si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakým tohle velkým zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když jsem je přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojívá, no.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady, co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo, čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval, to bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
3: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká... Perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
5: Pět
3: roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako tohle, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo... 18, 20 let, tohle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
3: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat, teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám, a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jsou pustá rána bez oken, kdy člověk den už předem vzdává.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anešce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No. Tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k holiči se nechat zkrášet. Pak jsem se vrátila. Šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, tehdy jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj. Dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky. Dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam. Tak tam jsme to měli první jako to. No a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkno.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc jsme neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: Tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu. Prostě,
5: no spolu, protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát.

0: A ve třech. No.
1: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
0: No ne, no tak to jsme se tam byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme se tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
3: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
0: No já taky, protože bez dětí to není ono. Co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
1: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
0: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno, to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za pět let jsme měli dalšího syna, jo, takže to jsme tři děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stíhala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stíhala, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
0: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pám, ježi, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
3: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
3: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
0: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
1: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
0: Jo?
4: No, tak... možná uměla, ale
0: to,
4: ne ty,
0: no,
4: ne
0: to umí mačka.
4: Ale ne ty, ale... to je bába, no. Že jo?
1: No tak je to vaše.
0: No to je krásný. A to je na co to? To je na kafe?
4: Na kafe. No, ale to nám bude muset naučit Tomáš.
0: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
1: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
0: Jo.
1: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
0: Jo, a to jsou...
1: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
0: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
0: No tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
0: to
4: si...
0: To půl vesnice pozvem na kafe.
1: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
0: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli po noční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal. A tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Tu chvíli jsem, já si nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no, vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no, co se stává a co ne. A člověk si říká, proč zrovna my? To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud a to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc. No. To je prostě jedno s druhým. No.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázeli nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pořep a tohle, tak to bylo hrozný. No. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdl, ale vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, to nás mylilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den, než si našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat ty děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta jedlena vychovávali s ní taky, ta jedlena, jsme jí měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako naštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly to den, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se zdala, a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s duchocema, to jsem ještě dělal, jdeš s duchocema dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmrzlý to, já jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a třikrát mě to říkám, třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, nevím, čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohohle, že třeba je někde tady, je v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo?
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To jo.
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypraný, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pám vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Můj část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem vázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že vypusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežko, už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle 100x týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo. Každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný, já nevím. Jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli, že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situace ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je také Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marii Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Herna, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... Nevadí. Mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný, mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak podobného.
2: No tak,
3: podobného,
2: tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
2: ano.
3: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně ukázali.

0: představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: A to je škoda zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím. Rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Těhle, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
1: No tak zařvi.
2: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
1: Hurvajs, jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
1: Ale vytáhni mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
1: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku? Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi fór, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu,
1: no.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No,
1: dnes,
0: tedy právě teď,
1: se nám hlásí,
0: ano,
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko, víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. A já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment. Jmenujte, jmenovitě
1: no,
0: konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte? Já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně. No.
0: Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, Taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, Taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, Taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandidát, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandidát je kandidát, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Tak, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat?
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no
3: že
4: tak
3: ne?
4: To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: No to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvyšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak Hurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde, na co vy doktoři nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte, a když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem.
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, to Čuldo, já to měl být teď jako příklad, tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
6: siréna.
3: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
3: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je, vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvou.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
6: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
7: jako rytíř.
6: Tatí, hele, proč jsi byl ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, že ano, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako der, die, das, ve francouzštině, že ano.
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi lec, kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: nejkrásnější podzemí. No, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom ale, poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná jáma.
0: Tam byl Vláček.
1: Ano, proze mi právě, protože asi teda mám

0: takový sklon klenosti, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
1: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
0: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovensku, tak to asi měli zase zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
1: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
0: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
1: Jako tady u tábora,
0: no. Byl jste tam.
1: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
0: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
1: Teď z jihu Čech zdravím. Tak,
0: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
1: to je u tábora,
0: já poznám Křezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam otož byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte a nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
1: Dobře, no já no, samozřejmě vám to věřím a taky trochu závidím no. Teda. A ne,
0: hele, ale já bych
1: jenom
0: ještě s váma chtěla projednat ty silné jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v nějaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je silná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu země nebo z toho lehátka. No.
1: Helejte, já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Půjde to?
0: Tak to jste hodně.
1: Protože dobrou jinak, noc, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
0: Dobrý, mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Nashledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavica.

šest hodin ještě srdce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla.

kalky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní.

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano. Jsem vášní rybář, která momentálně sedím na Lipně a jinak počívám rád vašu noční linku. A
0: co
1: chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj odstrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptat... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života? Kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí.
1: No,
0: to nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale já jsem ten typ člověka, chyť a pust, já to pustím.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybařím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí sny.
1: Děkujem, že jsem se dovolil. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale... Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak, že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím, vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo prostě toho, té země jako takhle. Mm-hmm. Je to jako nádherně udělaný jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli. Pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým. Taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako, takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Bradlí, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně. Vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový úzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystaveny věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu.
1: No.
0: Kde konkrétně to je, jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vyvalení oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby se tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se velekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu další dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud
1: ne,
0: jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: Ale je to tam moc pěkný a kdo se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nasledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v Dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů. A tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu. Je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně mezapůvně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, ale ty krátníkové jaskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no je, na Slovensku. Je jich dost, ano, no, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast macocha, punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo, jo, no a to bylo právě zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyně.
0: Ale ne, to opravdu tady no, v téhle Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zavírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... Se, ona, já už se to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický zajedno. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam si takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejšího údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabím a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířata, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový nízno, takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako...
0: Vůbec, nevím, ale kdyby náhodou takhle... někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, ještě tam ve Vrchlabě, myslím, Hornický muzeum, což taky.
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, a nebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihu Čech s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek, dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně, Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena?
1: Ano, já jsem a jsem momentálně v Pekně, což je u Volar.
0: A zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně.
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí. Zkrátka se úplně...
0: Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel, já ji vnímám, ale ze strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetiny, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky, největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology, největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek dělá hlavně voda, barva a klid prostoru, nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků, asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska, asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém choreb sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě, veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašný let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku naštíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. Obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji.

0: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali, pane, jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zhlejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše, podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy, asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé! A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: děkuju ti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Tak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské ale naše Moravský krás, tak tam v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo,
2: které
1: přesně.
2: Které se koupí v termálu,
1: ano, přesně to samé i v Budapešti.
2: Jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje, já mám 80 roku.
1: No gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty mladičké, tak jsem musela to jít najít.
1: Ty mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to by bylo to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak takový je moje vášeň. Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já tam, vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano, ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě. To budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme. Dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že podzemí se dá i bydlet. Podzemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se podzem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím sem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovsku jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, s který jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla, byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Tihle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: Než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn, Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale
1: vám.
0: Máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale
1: ano.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda jsem vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové, a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá, a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule proutna.
2: No, zrovna tyko, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: A taky nechlápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojet, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, ne, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, to
3: takže hruza. Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 minus a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mě začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: nemrk. La la,
1: la la la la la la. Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval.

tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice, nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, jste, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? My jsme viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Koruna, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento
červenolící generál zbělil jako stěna.

0: Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok, furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe, teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu ožrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě. Já jsem švagrová děda vše věda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
2: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
4: Kde je Klika?
5: Není, aby nikdo neutek.
3: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
3: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Houbelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To by
7: jste bylo... kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A načo je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo,
6: protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Tak jsem teďkom přivítal ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně! A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata!
10: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prý trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinesám, ono mi právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovídej, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? A? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dál.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Proč mě nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A vopalažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalažte sem!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musí, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje pekna, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšte.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečko.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.